0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v sítě DAB+ a na podcastech.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná moja

0: tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Girl, predložené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, botox, ST.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Život se potácí v troskách. Já prohrál jsem v kartách i v kostkách. Prohrál jsem na ruské ruletě, zahnaný do kouta, kulka si najdete. Života odžitou půlku zvrnkám do kuliček v důlku, duhových jako sny, co jsem chtěl žít. Teď tu jsou od bláta a já musím jít za tátou, za dědou, za synem božím.

nosil si do jeslí mačkůrky a lízal ze zábradlí mráz a z kaštánků stavěl si z figurky a z kamení a z bláta hráz. Ještě teď vidím tě na kolenou.

ta kulka si vezme tě života odžitou půlku. Zvrnkáš do kuliček v důlku duhových jako sny, co si chtěl žít. Teď tu jsou od bláta a ty musíš jít za tátou, za dědou, za synem božím. Nikdy si neměl čas uvěřit, prožít, zbývá jen okamžik nestřežen, ve kterém žíli si přeřežen.

Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

0: nemůžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, pol.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

swear God is.

Yep.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

skvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

0: Prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám.
0: Jasně, takže za prvý, jak to udělat?

13 hodin a 2 minuty a byť začínáme takhle velmi melancholicky, tak je dneska důvod k oslavě. Já jsem Vlado Dalerej, na Rádiu 1, středa 9. září. Dneska to bude trošku jiný vysílání, protože dneska plus minus na den. Je to 10 let, co jsem součástí Rádia 1. Takže dneska hraju sám pro sebe. Žádný novinky, jenom moje oblíbené písničky, drtivý, většině hodně starý, třeba kolem toho roku 2016. Arca Else právě pode mnou pomalu hraje a na všechny své synťáky. Pak hned moji milovaní 65 Dio Static a pak třeba Birdie Nem Nem a nebo Justice. Dneska to bude hodně zvláštní a pro mě hodně důležitý. 10 let na Rádiu 1. Fenomenální věc, aspoň pro mě. Tak doufám, že vás to bude bavit. Hurá!

Dle webu MuteMe.cz jsem za těch 10 let zahrál údajně 12 714 písniček a asi se nedá změřit, jak dlouho by to trvalo, protože každá písnička má přece jenom dlouho. Já se zrovna nebojím hrát jak extrémně krátký, tak extrémně dlouhý. Nedá se nic dělat. Birdie Nam Nam, francouzský štveřice, kteří vyhráli v nějakou dobu soutěž v turntablingu a já jsem se naprosto zamiloval, to jsem nechápal do té doby, než jsem je poprvé uslyšel, to se bavím o nějakém roku 2012-2013, že na gramce se nahrát jako na normální hudební nástroj. Fuh, a podívejte, kam to dotáhle. Vlastně moc se mysli hrajou. A hlavně, že jsem tady pořád já. Zůstaneme ve Francii, duo Gaspar Oje a Xavier de Rosne, samozřejmě Justice. A jsem do štěstí několikrát vidět naživo. Pořád si myslím, že jejich hlavně první deska je nedosažitelný klenot. Jdeme na to. Na počátku bylo světlo Genesis.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: rám, jam, jam. Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
10: Reklama na Radio 1.

Dneska možná budu mluvit víc než obvykle, se to vlastně ani neomlouvám, když je ta oslava. Ecstasy jsem Teresa, skladba Happier. Strašně dlouhou dobu jsem hledal tuhle verzi. To vlastně můžete nalézt na YouTube, vlastně strašně vtipný klip k tomu, kde za kapelu se vydávají úplně jiný lidi. A nakonec jsem to dostal. Myslím, že díky Joškovi Sedloňovi, který mi tuhle písničku dal na nějakou EPčku, kde vyšla tuhle verzi s těma kytarama. Pořád tupe, jako mi naskakuje husí kůže, jak je to nádherná věc. Jdeme dál, co by to byl Lana Del Rey bez kapely Hadouken. Dáme si první hit, That Boy, That Girl, a vrátíme se v čase.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
6: A proč?
5: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
6: A kde to letos bude?
5: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
6: Barbora Bažantová, Barbora Hrínová,
5: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
6: Zastávka Hradčanská.
5: Více
6: na literarnidum.cz.
7: Vstup volný. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než

0: mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
3: Necítím se psychicky dobře.
4: Já už to nezvládám.
5: Potřebuju poradit.
6: Nejste na to sami.
7: Dny pražské pomoci a péče.
6: Veletrh sociálních služeb.
7: Duševní zdraví.
6: Rodinné poradenství.
7: Služby pro seniory i pečující.
6: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
7: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
6: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
7: Více na praha.eu.
8: Reklama na Radio 1.

6 hodin a 44 minut. Vlado Del Rey slaví 10 let na Rádiu 1. A je zajímavý, když jsem vybíral ty písničky, jak jsem chtěl hrát něco úplně jiného, ale vždycky si napíšu ten název a pak si řeknu, ty, já teď jsem bych mohl dát o téhle kapely tuhle písničku a pak se v tom hrabu, měním to tady na poslední chvíli. Vlastně je to jako, když jsem začínal, jsem úplně zmatený, všechno se mi to tady rozpadá, ale doufám, že vy jako posluchači to vůbec nepoznáte. Je taky zajímavý, jak některé písničky jsou spojené s některýma lidma a, nebo s některýma událostmi. Sleep Party People, I'm not human at all, naprosto fenomenální koncert v Meat Factory, na který jsem se díky Rádiu 1 dostal. Miluju tu kapelu, miluju ty zaječí masky hrozný. Pokračujeme dál. Kitchen, Kuba Koenig, opravdu jeden z nejtalentovanějších českých hudebníků, skladatelů, malířů. Tak bych jednou chtěl být šikovný jako on. Pustíme si Pod Prahou, která pro mě nějaký hodně znamená. Je se mnou i s Rádem 1 spojená. Pro mě aspoň takhle. Jdeme na ní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
15: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
14: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
16: Reklama na Radio 1.

7 hodin a 5 minut posloucháte Rádio 1, je středa 9. září, svátek má mimo jiné třeba Daniela, tohle to byl Bon Iver, skladba Perth, která vyšla na jeho druhý eponymní desce, rok 2011, nádherná deska, možná si jedna z největších písniček vůbec. Vlado Del Rey slaví 10 let na Rádio 1, dneska hraje sám pro sebe písničky, co má rád a co má hodně rád. A budeme v tom vlastně dál pokračovat a už za chvíli se na Rádiu 1 rozezní zvony.

0: CD Nonstop.
1: Za Dream Pop elektronickým projektem Bayonne se skrývá od polovičky minulé dekády americký zpěvák a producent Roger Sellers. Jeho druhé studiové album Drastic Measures z roku 2019 značky City Slang zazní v souvislosti s jeho zítřejším koncertem Café v lese. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

The Good, The Bad and The Queen. Kapela se jmenuje stejně jako písnička, je to jeden z projektů Damona Albarna, vlastně projekt, tu první desku mám asi nejradši z celkovýho tvorbe. A to počítám ano, i tu animovanou kapelu. A fenomenální kapela. A dokázal dát dohromady skvělou rytmiku, že jo, Paul Simon, Tony Allen. Škoda, že už to vlastně nikdy neuslyšíme, nikdy natočí nic novýho. Nedá se dělat. Damona si dáme ještě jednou teďka hned, a to v zápětí. Pustím si písničku Lonely Press Play z jeho, myslím si, že debutový solový desky. Nepamatuju si ale rok vydání, protože už teď připravuji jiný písničky. Nesmíte se na mě hold dneska zlobit, slavím 10 let na Rádiu 1, tak to musíte hold se mnou nějak přetrpět. A nedá se nic dělat. Damon Albarn, Lonely Press Play, a pak O Children, I Know You Love Me, protože I Know You Love Me. Na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: kultovní román George Orwella
2: 1984.
3: Mluvili jsme spolu dnes?
2: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
3: 1984
2: ve Švandově divadle.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Slyšíš to, co to je?
12: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
11: Tak to je pecka.
12: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
11: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
14: V pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Cool v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
15: Reklama na Radio 1.

7 hodin 35 minut, posloucháte Rádio 1 a můj dnešní speciální set sám pro sebe, protože dneska slavím 10 let v Rádio 1, plus minus den, myslím si, že to je. Takže vlastně, to je jedno. Light of the Pier, The Bars Are Coming, písnička z jejich jediný desky, kterou vydali v roce 2008, neuvěřitelný fantasy Black Channel. Pořád se mě jedna z nejlepších jako dance punkových desek, která pořád zní fresh jako blázen. Předtím 1975, teď si dáme nějaký repíky. První budou německý Kraftklub a potom nějaká Godzilla. Takže všechno nejlepší sám sobě k 10 letům na Rádiu 1. Jdeme na to. 500 Club.

0: ready for them, not afraid to pull them. Man, stop. Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodné.

0: Neho financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od Lesa, koupí auto u ESA.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Sunshine a skladba Moon Sharpen Rattleblade ze stejnojmenný desky, pořád na tu desku, myslím, na tu kapelu, pořád mě to baví, je to skvělý. Jdeme dál. 100 Gags, a to už jsme jako v nový době, ale pořád jsem si říkal, že zrovna něco šíleného pustit musím, protože to jinak ani nejde. 7 hodin 50 minut, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Zdar? Tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně je přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz Vaše vstupenka do světa zábavy.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
14: Reklama na Radio 1.
15: You are

Danhausen, he is very evil. 8 hodin přesně a pár minut vteřin teda. Každopádně posloucháte Rádio 1, středa 9. září. Pokud máte nějaký plány do konce roku, tak šup šup, zbývá už 113 dní. A já dneska slavím 10 let na Rádio 1. Teď si hraju písničky, jaký chci, budu v tom pokračovat dál. A teď si dáme Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor. Pak třeba taky Everything, Everything, Rádio 1.

Kulturní léto Rádia 1. 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

I Want That Pop Life, projekt Umru Underscores, samozřejmě jako pozvánka na Lunch Meet a my pokračujeme dál v mojí dnešní selekci toho, vlastně nevím jak čeho, vlastně selekci toho, co mě baví, písničky od sebe, pro sebe, 10 let na rádu 1, jdeme dál, skotská kytarovka Mogwai a jejich obrovský hit Bad Cat právě teď na rádu 1.

8 hodin a 20 minut Rádio 1, tohle je můj vlastně čerstvých objevů, asi měsíc stará věc. Dvojice Cowboy Hunters, jejich skladba Punch in the Head, ta skladba vlastně oficiálně ještě nevyšla, teď jsme si pouštili verzi Strykal Live Sessions. Skvělý. A teď si dáme jednu moji oblíbenou, The Cure a Forest na Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile?
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Just Make Me Shine. Jašaru 96, to je skladba, která prostě voní létem, aspoň pro mě. Super. 10 let Vlado Del Rey na Rádiu 1, už tím jsem ohraný, jak to přám opakuju, ale nedá se nic dělat, půjdeme dál. Pustíme si dvě další velký srdcovky, dvě kytarovky, jednu americkou, to se jmenuje The Strokes, a druhou vlastně nějaký americkou, ale spíš níž než je New York, a to jsou Algiers. Tak hurá na to, zase nějaký kytary na Rádiu 1.

8 hodin a 37 minut. Teďka si pustíme skladbu od producenta, který se jmenuje Matthew Edward Barnes, říká si Forest Words, a vydává na label, nebo vydával rozhodně na labelu Ninja Tune začátkem roku 2017, což znamená, že už jsem tady jako nějaký půl rok byl na Dádu jednám, tak vydal desku Compassion, který se tehdy hodně hrálo, už mi to ukazoval Pierre, Josef Sedloň a další, a já jsem tu desku naprosto zamiloval, až jsem si ji tehdy hodně kaď z vejletů z Německa jako přivez, protože jsem ji tam viděl, protože v Čechách se nedala sehnat. A tu desku mám dodnes strašně rád. Ta Forest Swords je přesně jedno z těch věcí, který bych nepoznal, kdyby nebylo Rádio 1. Doufám, že i vy jako posluchači máte spoustu takovýchhle věcí, kdy jsme vám třeba otevřeli nějaký vokínko nebo vrátka, díky nám, nebo díky všem tady na Rádio 1 jste objevili něco skvělého. Highest Flood, první single. Řekl bych jedna z nejlepších věcí na té desce, ale celá ta deska je skvělá. Když budete mít čas, Forest Swords, Compassion, skvělá nahrávka. My si pustíme skladbu Highest Flood. A už vlastně hraje, že?

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým

0: provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
4: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
3: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
4: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
3: pozorování
4: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
3: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
4: Od 11. do 13. září.
3: A vstup je zdarma.
4: Více informací na praha.eu.
5: Reklama na Radio 1.

8 hodin a 45 minut za nástupovky příšerného UTC se s váma pro dnešek budu loučit. 10 let na Rádiu 1, příště už to bude 10 let a 14 dní. Zase už to budou novinky, jak se zvyklí. Tohle to bylo sice jenom pro mě, tak se na mě nezlobte, jestli jsem tam někdy narval něco, co se vám nelíbilo. Jsem strašně rád, že můžu být součástí téhle unikátní stanice. Doufám, že se vám líbí to, co vybírám, a doufám, že Zdenda Lichnovský je se mnou pořád spokojený, když si mě sem přivedl. Do 9 hodin ještě Young Fathers na skladba In My View, což je dle serveru Mutiny nejpopulárnější písnička za těch 10 let, co jsem hrál. Hrál jsem ji 25krát, takže přidáme další číslo. Údajně jsem hrál 12 714 písniček, tak na dalších 12 714 písniček. Mějte se moc hezky, poslouchejte Rádio 1, dávajte na sebe pozor, uslyšíme se zase za 14 dní, tak na dalších 10 let.

0: Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte? Okamžik.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Radio 1.
14: No a nejen Radio 1, ale i Zdeněk Hnyk. Tak jak tomu většinu střed v roce bývá, mezi 9. a 12. hodinou. Budu vybírat muziku z různých šuplíků a přeju vám k tomu příjemný poslech. Dneska je středa 9. září 2026. Hope and inspiration. Easy Rollers.

který, protože se narodil polským přistěhovalcům, tak to poangličtěný jméno už nedá moc napovědět, že se vlastně původně jmenoval Janek Kroupa. Fenomenální bubeník a jeho rytmus zpracovaný partičkou, která se říká Apollo 440.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Billa klubu za 129,90. Billa, to dobré začíná u nás.
9: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
10: Reklama na Radio 1.

World News a jejich The Way It Goes. Jako bych slyšel kytaru Andyho Summerse z kapely Police. Možná proto ten oslý můstek teď ke kapele Nouvelle Vague a jejich cover verzi písničky Soul Alone.

Flamingo Pier, Cool Nights, tak jako skoro takový jako sedmdesátkovýho střihu disco, že jo? Tak, teď si připomenem jednu historickou nahrávku. Uvolněte se. Jakože relax. A Franta jde do Hollywoodu.

Arlo Parks, krásná věc jménem I'm Sorry. No, tahle věc se jmenuje Lost Boys. Phoebe Bridgers.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

letošním roce vyšlo aktuální album domácích Noisy Pots. A já vám z něj teď nabízím tanec.

byl teda tanec. Noisy Pots. Z jejich, jak už jsem říkal, ještě stále aktuálního alba A Trip to Of Being. A tohle jsou The Stylists.

0: Rádio 1. Život v Plzni.
1: A ještě jednou z domova. Upground. Jmenuje se to Čekací doba.

0: bože, moje hlava.
1: Čo?
2: Reklama Rádia 1.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Reklama na Radio 1.
16: No a před kulturním servisem ještě In the Morning. To jsou The Heavy.

0: Kulturní servis.
1: Přesně s tím kytarovým glizem na závěr písničky In the Morning odbyla 10. hodina. A to neznamená nic jiného, než že tady pro vás mám kulturní servis Rádia 1. Na středu 9.9.2026. Teď festivaly, galerie a program Rádia 1. Tak máme tady festival Landscape. To je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A dále je tu Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Galerie. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách. Czech Nature Photo. Nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise. Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu vystavuje Radka Bodževič. Její výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café Vlado Mín. A Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, nebo 1. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Ve Veletržním paláci a v Tuskulu a v dalších místech v Praze a v Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Tromel. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, Life. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař a jejich společná výstava Joy de Vivre. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Karpuchina Gallery, Bystrík Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Kaštanu na scéně Unijazzu vystavuje Jitka Hilská. Její výstava se jmenuje Trocha poezie. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka galerie, Stefan Hertig, Solidarities. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrellas. Umbrellas, tak se to jmenuje. Galerie etc. Art, 18 hodin, vernisáž výstavy Jiří Valoch, Somethings a Marian Pala, Stále se vychloubám. No a na Rádiu 1 v 18 hodin Spammers, v 19 vám pustíme pravidelný všednodenní CD non-stop. Dneska to bude album Drastic Measures od Bion. V 21 hodin Zátiší a od 22 hodin Soundbomb. Druhá část kulturního servisu Rádia 1 bude připravená na 11. hodinu a 40. minutu. To budou rubriky koncerty a tančíny, filmy, divadla a je tu i dvojpoložková rubrika ostatní a potom zase program Rádia

Včera jsem se někde dočet, nějaký pozorný čtenář rychlejch šípů si všim, že slavný Maximilian Dráb, který zemřel smutkem nad tím, že omylem spálil obálku s modrým Mauriciem, pravděpodobně jediným, který se nacházel na území tehdejšího Československa, tak tenhle ten Maximilian Dráb podepsal ten svůj dopis na rozloučenou s datem 8.9.1901. Takže vězte, že včera by to bylo 125 let od skonání tohohle z toho slavného knižního charakteru, který stvořil Jaroslav Foglar. Tak jsem přemýšlel, co by se hodilo zahrát Maximilianu Drápovi k výročí jeho úmrtí. Chtěl to nějakou klasiku, která se blíží té době roku 1901, tak jsem vybral slavnou skladbu Tak pravil Zarathustra, ovšem, která teda vznikla původně v roce 1889 nebo něco takového, ale, nebo 85 možná, ale já jsem si vybral tu verzi, kterou zpracoval skvělý muzikant Elmer Diodatu, Also sprach Zarathustra.

Eumir Diodatu, The Almeida a jeho remake slavné skladby Richarda Strause. Also Spracht Zarathustra, která původně vznikla v roce 1896, už jsem to dohledal. Tak jsme ji hráli na památku 125. výročí úmrtí fiktivního charakteru jménem Maximilian Drab, i když fiktivního. Nedávno, celkem pár let zpátky, jsem se byl projít po Stínadlech pražských a tam někde na Halštalském náměstí skutečně existuje zvonek se jménem Maximilian Drab. Tak teď mi to vysvětlete. Ještě jednu klasiku jsem vybral. I tuhle věc by si býval mohl nechat Maximilian Drab zahrát na pohřbu. Legendární Largo ze symfonie číslo 9 z Nového světa. Od koho jiného než od řeznického synka z Nelauze vsi, Tondy Dvořáka.

0: symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa, kterou, jestli se nepletu, začal Antonín Dvořák psát při svém pobytu v Minnesotě a premiéru měla potom v New Yorkský Carnegie Hall 16. prosince 1893. Vy jste z té Novosvětský poslouchali Largo, který se taky dostal do vesmíru díky tomu, že ho měl na klasickém kazeťáku na pásce sebou Neil Armstrong na tu slavnou první cestu k měsíci Apollo 11. A taky jednou ji použili kluci z NASA, aby zbudili posádku raketoplánu. A teď nevím, kterýho, asi Atlantis.
1: Radio 1.
0: New World, to už není novosvětská, ale kapela X, ve který se sešli dva muzikanti s českým příjmením.

Tak jak jsem říkal, v téhle kapele se sešli dva muzikanti s českým příjmením John Doe, původním jménem John Ducháč a Exen Červenka. Kapela X a jejich New World, písnička, která začíná krásným veršem. Dneska ráno bary neodevřeli, to asi budou volby nebo co. Tak u nás to kdysi bejvávalo taky, takže ve volební dny se alkohol nesměl prodávat. Teď tady mám jedno veselý vlastně výročí, když se to veme jako veselý nebo neveselý. Prostě věřte tomu nebo ne, legendární Chrissy Hynde oslavila předevčírem 3/4 stoletiny. Tak si dáme Pretenders a jejich Middle of the Road. Christine Ellen Hynde, všecko nejlepší.

britsko-anglická partička, britsko-americká partička The Pretenders, je jejíž jedinou stálou členkou je právě Chrissie Hynde, která oslavila předevčírem neuvěřitelný 75. Middle of the Road. A členama týhletý kapely se stali různý muzikanti, kromě jiného třeba taky Johnny Marr z kapely Smith.

a Chrissy Hynde ještě jednou, tentokrát jako partnerka Roberta Planta v duetu Bluebirds Over the Mountain.

0: původně písnička jakýhosi Ursula Hickeyho, který ji natočil už v roce 1958. Pak její slavnou verzi natočili taky Beach Boys, kromě jiného cover verzi udělal třeba taky Richie Valens. A tohle byl Robert Plant společně s Chrissy Hind.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
3: Hrnec. Kočka. Tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuloj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
14: Necítím se psychicky dobře.
15: Já už to nezvládám.
16: Potřebuju poradit.
17: Nejste na to sami.
18: Dny pražské pomoci a péče.
17: Veletrh sociálních služeb.
18: Duševní zdraví.
17: Rodinné poradenství.
18: Služby pro seniory i pečující.
17: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
18: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
17: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
18: Více na praha.eu.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
19: Reklama na Radio 1.
0: No a taky přišla smutná zpráva, že umřel Richard Tesařík. Ve věku 80 let významný český muzikant, mimo jiné zakládající člen Jojo Bandu. Tak Richarde,

proč musím, mami, pořád pít jak ten starý velbloud. Velbloud, velbloud, ten se má. Velbloud, velbloud, ten se má. Vzpomínka na Richarda Tesa, říkám.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run. Yeah.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Soul.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

mladý umělec jménem Dylan Tom. To není úplně daleko od jména Dylan Thomas, což byl slavný americký básník. Podle jehož křestního jména si vybral svoje umělecký příjmení slavný Robert Zimmerman alias Bob Dylan. Tahle ta písnička se jmenovala Kindergarten. A teď chlapík jménem Eddie Vedder a jeho ukulele a zkouška pozornosti pod Ještěckým kopcem. Tohle by se mohlo líbit hvězdičce.

0: že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: No a jedna z radostných zpráv přišla ze zámoří. John Lennon by se 46 let po své smrti stal dědečkem in memoriam. John Lennon a jeho dlouholetá přítelkyně Charlotte Kemp Mal porodili, teda samozřejmě porodila Charlotte, ale prostě mají miminko a malej Lennon se jmenuje Aurelius. První vnouče slavného Johna Lennona.

Tak pro malého Aurelia Lennona dědeček John Lennon a jeho The Beatles Come Together. Doufám, že až bude Aureliovi, tak plus minus 5-6 a táta Sean mu pustí tuhle tu pecku, tak ho to zasáhne stejně jako v tom stejném věku mě. Když jsem poprvé slyšel tuhle písničku, viděl jsem, že to je to, co chci. Come Together.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
11: A proč?
10: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
11: A kde to letos bude?
10: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
11: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
10: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
11: Zastávka Hradčanská.
10: Více?
11: Na literárnidum.cz.
10: Vstup volný.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
15: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
14: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
16: Reklama na Radio 1.

naturalizovaný Čech, i když původem Brit, Jeff Tyson. Takový už vlastně Pražák. Best day of my life. Sorry, omlouvám se, ještě musím to opravit. Jeff Tyson je Američan původem. Nevím, proč mě napadlo, že je Brit.

Další z domácích muzikantů, zástupců domácí scény, Sam Hendrich, Piece of Cake, ale krásný mateřštiny naší jsme se nedočkali. Tak teď to napraví Athena Chlebová. Sice se ta písnička jmenuje Easy, ale ku podivu je česky.

0: druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
2: A tohle je novinka od Banshee. Banshee, to by se dalo volně přeložit jako poběhlice nebo bubákyně. Nebo strašidlo, prostě Banshee.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Bílé tílko, zamažená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obědí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz. Usnula?
7: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
15: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Za dream pop elektronickým projektem Beyond se skrývá od polovičky minulé dekády americký zpěvák a producent Roger Sellers. Jeho druhé studiové album Drastic Measures z roku 2019 značky City Slang zazní v souvislosti s jeho zítřejším koncertem Café v lese. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak před chvilkou dohráli na Rádio 1 Automatik, ta věc se jmenovala Is It Now. Teď už The Smoke. Čestá věc od The Smile.

11.40 a 40 skoro teď. Kulturní servis Rádia 1, jeho druhá část na středu 9.9.2026. Takže koncerty a tančírny. Kaštan scéna Unijazzu 20 hodin, Reinis Chaunalis a Ferdinanda Jones, Pike Jesus, New Constellations, Jazz Dog 21 hodin, Imra Musa Zangi a Aqua Kongas a Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Housky a Zachovej paniku. Teď filmy. Edison Film Hub 19 hodin, Magická posedlost 2 a v 21.30 Sex a smrt v kempu Miasma. Kino pilotů 2015 Odyssea a 2030 Pozvaní. Zachspap v Plzni 20 hodin, Veřejný prostor Františka Skály. Letní kino Čistírna v Bubenči ve 20.30 Texaský masakr motorovou pilou. Kino 35 v 17.30 Americký sen a ve 20 hodin Hořké svátky. Kino Dlabačov v 18 hodin taky Hořké svátky a ve 20 hodin Čika čeká. A Bio Oko ve 20.30 Girls in Film. Teď divadla. Divadlo v Celetné v 19.30 Rozmarné léto. Klubovna Kašpar v 19.30 Kráska zléna ne. Švandovo divadlo v 19 hodin Dějiny násilí. La Fabrika 19.30 Kintsugi. Jatka 78 v 19.30 st.art. A v Azylu 78 v 19 hodin Má vlast. A divadlo v Dlouhé v 19 hodin Vegetariánka. V rubrice Ostatní čtu Rock Café 19 hodin Thomas Green, aniž bych vůbec tušil, co to znamená. A Kampus Hybernská v 19 hodin Nové básnické hlasy. No a závěrem každého kulturního servisu je vždycky program Rádia 1 a nejinak tomu je i dnes. Rádio 1 v 18 hodin Spammers, v 19 hodin CD Nonstop, dneska Bion a album Drastic Measures. V 21 hodin Zátiší a od 22 hodin pořad Soundbomb. Kulturní servis má i svoje reprízy. Tu první část uslyšíte znovu ve 13 hodin a tu druhou, co jsem četl teď, v repríze v 16 hodin a 15 minut. A kdyby vám ani to nestačilo, hledejte na stránkách Rádia 1.

0: pekelný zvuky z podsvětí and the color red. To byly Underworld. No a kluci a holky, přišel čas se rozloučit.
1: Here we go.
0: 11.49, už skoro 50. Od mikrofonu Rádia 1 se v tuhle chvíli loučí Zdeněk Hnyk a naslyšenou zase příští středu mezi 9 a 12. Teď ještě Hey Boy, Hey Girl, The Chemical Brothers. A na závěr potom DJ Shadow a velmi vhodná, tematicky vhodná věc, nazvaná High Noon. Tak ahoj.

0: 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: kultovní román George Orwella
2: 1984.
3: Mluvili jsme spolu dnes?
2: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
3: 1984
2: ve Švandově divadle.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Krásné středeční poledne vám ze všech frekvencí Rádia 1 přeje David Pomahač a začínáme písní, kterou vás všechny zdravím, Hi Hello od Johnny Mara. A tak ať se vám dobře poslouchá.

Jay Bernard, 4 in the morning. Schystané desky, která vyjde 13. listopadu roku 2026 a bude se jmenovat Wild Swim a 16. ledna v rámci turné k této desce přijede Jay Bernard do Prahy, do Cargo Gallery. A novou desku ohlásili i britští World News. Ta vyjde už 19. Teda tento single vyšel 19. srpna, ale album vyjde v říjnu a konkrétně 16. Tohle je single The Way It Goes.

0: reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
13: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
12: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
13: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
12: pozorování
13: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
12: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
13: Od 11. do 13. září.
12: A vstup je zdarma.
13: Více informací na praha.eu.
14: Slyšíš to, co to je?
15: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
14: Tak to je pecka.
15: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
14: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
15: Podmínky akce u obchodníka.
14: Breno. Podlaha dělá domov.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
18: Reklama na Rádio 1.

Tohle je track, který se jmenuje Ring the Alarm a je od projektu Tomora, ve kterém Aurora a polovina The Chemical Brothers tvoří tyhle super taneční tracky. A ještě jeden taneční, vlastně dva taneční tracky nás čekají. První bude od Daniela Averyho Wonderland a pak si dáme krásnou věc Lucky.

0: Realistický kolos Národní galerie se veřejnosti otvírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru, Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Yawning Portal, které si právě teď hrajeme, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zing a DJ Gap, Natálie Pleváková a spousta dalších. A poslední lístky seženete na lunchmeetfestival.cz a vyhrát můžete. Dvakrát vstupenky na Lunchmeet, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun v obchodě B Origo, cykločapka od cykloshopu Atom Bike a triko od Les Houbeles. Telefonní číslo do studia 210 323 919 a kdo se jako první dovolá, získá všechny tyhle ty ceny, které jsem právě přečetl. A otázka pro dnešní den zní: hudebnictvo Bapary ve své vlastní tvorbě přešlo od hřmotných klubových DJ setů k jemným písničkám. Dokazuje to i jejich EP z roku 2025. Jaký je jeho název? Za A Evermore, za B Oasis a za C Stamina. Tak volejte. Rádio 1, halo, halo. Halo, slyšíme se?
1: Halo.
0: Halo, tady Rádio 1.
1: Ahoj, tady Honzo.
0: Ahoj, Honzo. Tak jaká je podle tebe správná odpověď?
1: Ale já myslím, že to je ten Evermore.
0: Je to Evermore. Tak to je správná odpověď a ty jsi vyhrál
1: super
0: vstupenky na Lunchmeet 2.
1: Ráda.
0: A spoustu těch dalších cen, tak mi vydrž na drátě a gratulujeme.
1: Díky moc.

tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel.

Jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Na Rádiu 1 posloucháme Arlo Parks. Tohle je skladba, která se jmenuje Fluet. A můžete v ní slyšet i reperku John Glaser. A Arlo Parks už velmi brzy navštíví Prahu. Konkrétně prostor Archa Plus. A bude to 21. listopadu. A na Rádiu 1 teďka další novinka. Ta se jmenuje The Phone a je od projektu Bats.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
3: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
4: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
6: cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně je přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
13: V pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Stuart McCall, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
14: Reklama na Radio 1.

Je 13 hodin, takže čas na kulturní servis s rubrikami festivaly, galerie a samozřejmě i programem Rádia 1. Dnes je středa 9. září a přejeme všechno nejlepší k svátku Danielám. A pojďme na to, festivaly tu máme dva. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Druhý je Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A teď galerie a výstavy. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise, upravit, resetovat a zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230. V DOXu Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labirint, krajina vnitřního moudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Pro kafé vystavuje Vlado Máin. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meet Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rita Vlounek, František Kincel, Troml. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, Life. Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joyd Weaver. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, Ocel, Stroj. Karpuchina Gallery, Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Kaštan Sténa Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. Ve Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka Gallery, Stefan Hurtik, Solidarities. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrellas. Galerie etc. Art, 18 hodin, vernisáž výstavy Jiřího Valocha, Somethings a Mariana Pali, Stále se vychloubám. Na Rádiu 1 v 15 hodin přijde Klárka Nemravová, 18 hodin pak uslyšíte pořad Spemrc, v 19 hodin CD Nonstop, dneska Pion a Drastic Measures, ve 21 hodin Zátiší a v 10 večer pořad Soundbomb. Podrobnosti jako obvykle na webu Rádia 1. A teď pojedeme dál. Dáme si Puma Blue, Croak Dream, Nearly Free on You, Mutations. Pak je tu nachystán Mac DeMarco, Wave Goodbye a Julia Holter se svojí Fantasy.

Tohle byl na rádiu 1 Mac DeMarco Wave Goodbye a já se přiznám, že jsem neodolal, protože jsem včera se po dlouhé době podíval znovu na film Jackie Brown a ten je opravdu skvělý. A tak si zahrajeme jednu písničku ze soundtracku Bill Withers, Who is he and what is he to you?

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile?
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám takovou prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, Rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, sněd jsem pacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodon Tax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
16: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemsworthe.

0: Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Sorry. Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak jste novinky v Hitparádě Rádia 1 slyšeli pěkně pohromadě a my si zahrajeme píseň Tom Will Smack Your Ass od britských Sorry.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
8: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planéo.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
13: A proč?
12: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
13: A kde to letos bude?
12: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
13: Barbora Bažantová, Barbora Hrínová,
12: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
13: Zastávka Hradčanská.
12: Více?
13: Na literarnidum.cz.
12: Vstup volný.
14: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1. Tohle je track, který se jmenuje Konnichiwa Bitches. Je od Robin, ale v úpravě od dánského producenta Trent Mellera. A toho si dáme jako první track poslední hodiny mojí dnešní směny. Je to jeho nový single, který se jmenuje Terrified. A za chvilinku vydá Trent Meller album, které bude bez názvu, respektive bude jenom pod názvem Trent Meller. Tak tady je nový single Terrified.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atombike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Rok 2014, album Seeds a kapela TV on the Radio. A na téhle desce vyšla nejen tahle hitovka Happy Idiot, kterou si právě hrajeme. Ta bude následovaná věcí z roku 2010. Tentokrát to bude zástupce alba Where Did the Night Fall od projektu Uncle. Jmenuje se Follow Me Down featuring Sleepy Son.

0: Kamarády a jedno.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
7: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty, na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.
9: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
13: Necítím se psychicky dobře.
14: Já už to nezvládám.
15: Potřebuju poradit.
16: Nejste na to sami.
17: Dny pražské pomoci a péče.
16: Veletrh sociálních služeb.
17: Duševní zdraví.
16: Rodinné poradenství.
17: Služby pro seniory i pečující.
16: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
17: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
16: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
17: Více na praha.eu.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
18: Reklama na Radio 1.

Květach, Přesila, ve které můžete slyšet kluky z Pasti. To je ukázka z alba Rozkousaný svět, které Květach a s její kapelou Včely pokřtí 29. října v paláci Akropolis. A teď ještě jedna pozvánka, tentokrát to bude na tento pátek 11. září, kdy svoje nové EP Geezer Complex pokřtí kapela Brankos Bridge. Jako hosté tam zahrají jejich souputníci a kamarádi Island Mint a my si dáme ukázku z Geezer Complexu. Píseň Wallflower.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatabo.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Novinky v československé hitparádě jste právě slyšeli a my si z nich zahrajeme kapelu Idle the Young a jejich novinku Dragon Head. Za chvilku Vráťa Brabenec s Hojko Latmajnem ve písni Hat anebo remix písně Overall od Rukou naší Dory.

dalšímu pokolení i nadkolení a zachránil proroka na cestu, abych šel a dětičkám z Vysočiny nestačily uhry.

rychle. To byly tragický dětský výlety za poznáním a nedošlo k neřestem, neboť on všechno viděl a vystříhal maličkých před hrou, před ostouzením. A s hadem jsme si užili, joj, ty časy, ty boky, čertěvem.

0: Pomůže mi sedna.
1: Rádio 1.
2: Na Rádio 1 se nám rozjíždí skladba od kapely Neof. Jmenuje se Meadows and the Paperbags a vyšla na albu Soft Atlas v roce 2024. A to je předposlední track, který ode mě dneska uslyšíte. Já už jsem svůj seznam písní odehraných za 3 hodiny mojí směny napsal na stránky Rádia 1, tak se můžete podívat. Klárka Nemravová už se na vás připravuje. Mějte se moc hezky a s poslední skladbou si řekneme so long and thanks for all the fish. Zdraví vás, David Pomáč.

0: Jedno.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Bílé tílko. Zamlžená elektronika. Tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
6: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
5: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
12: kultovní román George Orwella
11: 1984.
12: Mluvili jsme spolu dnes?
11: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
12: 1984
11: ve Švandově divadle.
13: Reklama na Radio 1.

16:02, posloucháte Rádio 1 na frekvenci 91,9 v Praze, 97,5 v Plzni, 98,7 v Liberci, 100,2 v Českých Budějovicích, nebo celosvětově přes internet, přes naše stránky www.radio1.cz, a nebo celostátně přes síti DAB. Dneska máme středu 9. září roku 2026. Krásný zbytek od mikrofonu. Krásný zbytek odpoledne vám od mikrofonu Rádia 1 přeje Klára Nemrová. Budu tady s váma až do 18. hodiny a do té doby vás ještě čeká rozhovor. Na návštěvu do studia přijde kapela Noha, která zítra chystá koncert v Cargo Galerii. Takže více informací se dozvíte v 17 hodin. Do studia přijdou Filip a Chevalier. No a taky proběhne premiéra nového singlu od kapely Noha, takže více. Pokud chcete slyšet více, tak nalaďte v 17 hodin. No a v 18 hodin mě vystřídá pořad Spammers. Takže ještě jednou příjemný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kult v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kult v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
14: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
15: Reklama na Radio 1.

Páté studiové album britské neo soul dvojice Jungle je na světě. Dostalo jméno Sunshine a titulní single jste právě doposlouchali na Rádiu 1. Následuje Everything But The Girls, skladba Run Red Light v remixu od Logistics. Tak bacha na ty červený světla.

0: Sam Eastgaze alias LA Priest vydal čerstvě novou desku, ta se jmenuje Into the Sky. A z ní jste slyšeli skladbu, která právě dohrává jménem Rayon. Před Rayon ještě hrála skladba Cloud Atlas od Ambassadors. A vy posloucháte Rádio 1.
1: Jedna reklama.
2: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
3: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumile.
2: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
3: A co teda jako blbneš?
2: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
4: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
1: Jedna reklama

Tady mi včera večer skladba Bones od Josefine Dusk. No tohle skladba Cit od Kišperského Doubravy, Pilgra a Nikla.

Matthew Herbert vždycky hrát. Hrál se zvukama. Toto je jeho single z půlky srpna jménem Těstoviny nejsou luxus. Pasta is not a luxury. A vy posloucháte Rádio 1.

0: jedno.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Zdar? Tak co včera?
11: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
10: A přes co máš televizi?
11: No normálně, přes anténu.
10: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
11: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
10: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
12: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastní label Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Soul.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

bostonská kapela Dead Poets Society a jejich třetí album Monarch, které vyjde letos v říjnu. Toto je skladba Cold, nový single. Před Dead Poets Society hráli M83, též z Brusu nový single, který vešel při minulý pátek, skladba Blister Sunrise. Před M83 jste slyšeli ještě Archive a skladbu Wake Up Strange. A tohle je Grace Mitchell a skladba Destroy a poté se můžete těšit na Briana Ina a BT Wolf a skladbu Suddenly.

16:16. Je to kulturní servis, repríza jeho druhé části. Dneska máme středu 9.9.2026. A z koncertů a tančíren vám mohu nabídnout Kaštan, scénu Unijazzu, dneska zahrají Reynis Yaounis a Ferdinanda Jones. Od 20 hodin v Bike Jesus vystoupí New Constellations, Jazz Doku dneska zahrají od 21 hodin Imran, Musa Zangi a Aqua Kongas a na sedmičce na Strohově vystoupí Housky a Zachovej paniku. Začátek v 19 hodin. Máte-li chuť na kino, tak Edison Film Hub uvádí v 19 hodin film Magická posedlost 2, v 21.30 Sex a smrt v kempu Miasma. V kině Pilotu uvidíte ve 20.15 Odysseu a ve 20.30 Pozvání. V Zach Spop v Plzni promítá veřejný prostor nebo uvádí veřejný prostor Františka Skály od 20 hodin v letní kinočistírna v Bubenči. Dneska promítá texaský masakr motorovou pilou od 20.30, kino 35. Dneska promítá v 17.30 americký sen a ve 20 hodin hořské svátky. V kině Dlabačov můžete vidět v 18 hodin film Hořské svátky a ve 20 hodin Čika Čeka. A v bio oko dneska Girls in Film od 20.30.

A co hrají vybraná divadla? Divadlo v celé dne uvádí představení Rozmarné léto. V 19.30 klubovna Kašpar uvádí Krásku zlínané. Od 19.30 ve Švandově divadle uvidíte představení Dějiny násilí. Od 19 hodin La Fabrika uvádí představení Kintsugi. Od 19.30 Jatka 78 uvádí Start. Od 19.30 v Azylu 78 dneska má Vlast od 19 hodin a divadlo v Dlouhé uvádí představení Vegetariánka v začátek 19.00. Z ostatních akcí tu máme Rock Café, kde vystoupí Thomas Green v 19 hodin a v kampusu Hybernská se dneska koná akce s názvem Nové básnické hlasy od 19 hodin. A na Rádiu 1 uslyšíte v 18 hodin pořad Spammers, v 19 hodin pořad Scéna Nonstop, dneska s deskou Drastic Measures od Bayon. V 21 hodin dostane prostor pořad Zátiší a ve 22 hodin Soundbomb.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Chelsea Wolf dala výborné album The Dark, z něj jsme si hráli skladbu Swallower. Tohle je kanadská kapela Actors. Skladba Strangers.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Kava.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Kava.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. V labirintu.

Yellow Sisters s novou písní Máme tu víkend skončili včera rovnou na prvním místě naší velké sedmi. Skočili z novinek na jedničku. No a my ještě u velké sedmi zůstaneme, dáme si novinku s skladbou Not Easy to be Found, Frankie and the Deadbeats a ve spolupráci s George Sesnou.

Takhle hezky předělali Chromatics skladbu My My Hey Hey. Out of the Blue, pojmenovali Into the Black, jinak původně samozřejmě Neil Young. A tohle je Jack White a skladba God and the Broken Ribs. Je 16 hodin 50 minut a vy posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

0: 17 hodin 4 minuty, já jsem slibovala rozhovor s kapelou Noha a tu už teďko vítám ve studiu. Tamhle to máš.
1: Jo.
0: Tak, už to mám. Filip Noha a Ševi.
1: Ahoj.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ahoj. Tak vy jste nám přišli říct něco, nějaký novinky jste nám přinesli. Vy budete mít zítra, hlavně jste přišli kvůli tomu, že zítra máte koncert na Cargo Gallery, tak co jste si všechno připravili?
1: Tentokrát jako pořadatel jako nám dal takovou ideu, že proč nezahrát akustik set na vrchní palubě. A já jsem z toho byl trošku takový konsternovaný, protože my jsme to jako nikdy nedělali. Včera byla zkouška. A bylo to tak skvělý, že prostě jsme dostali úplně nový nápady na další desku. Takže my tam velice rádi zahrajeme na té vrchní palubě, třeba 30-40 minut set. Mm-hmm. A pak se přesuneme dolů do podpalubí a tam...
0: Tam bude party.
1: Tam to dovalíme až do konce.
0: Já teda musím říct, že Cargo, pokud neznáte, tak je loď, která kotví na hřejší nábřeží, na Smíchovský náplavce. Mm-hmm. Na té horní palubě je vlastně bar, kde se dá krásně sedět, povídat. Mm. Takže tam můžete přijít na drink a pak tam odpoledne. A vy jste fakt nikdy nedělali akustický koncert?
1: Ne,
0: akustický koncert?
1: My jsme nikdy nedělali, my jsme to ani nikdy nenahrávali, což je jako škoda, protože ty nápady, ty ideje, které z toho jako vznikly, jako z toho, z té zkoušky, tak jsou naprosto úžasný. Jako exceluje tam náš brazilský gitarista Felipe Machado.
0: Jo, tak to jsme takhle plynule přišel na další otázku, aby jsme nám řekl, kdo jako novou sestavu kapely Noha.
1: Aha, dobře. Tak já začnu.
0: No, tak
1: jako
0: začni, no,
1: kytara Felipe Machado. And the old guy is Chevy Headley. Chevy?
3: Hi, how you doing?
0: Chevy, oh, hi. Yeah,
3: that's right. Happy to be here. Oh, cool.
0: Oh, Chevy, wow. Je tady.
3: So how you doing, Clara?
0: I'm doing fine. Right. Já možná Chevy mu předám tady celý studio, ať vám to dovysílá do těch 6.
1: No a pak, jako nechci říct, nová zpěvačka už je s náma rok a půl, je to Dora Bondi. Holka, která se prostě cestovala Brazílii a všude možně, takže ona má ten takový ten flair toho internacionálního, jakože umí perfektně portugalsky, sorry, španělsky, takže tohle to jako je skvělý a krásně se zapojila do toho týmu Nohy.
0: Mm-hmm. A ta Češka, Dora.
1: To je původem Češka, ano.
0: Jo, jo, mm-hmm. Tak to je, vlastně měli jste někdy českou zpěvačku vůbec?
1: Ne. Kromě tebe ještě nikdy, jako.
0: Jo, jsem. No, takže, takže Dora nová zpěvačka, to je skvělý. No a jako tak kromě toho, že vás teď napadla deska během zkoušky,
1: jo, fakt
0: tak co ještě plánujete do budoucna?
1: Hele, zatím jako, no, ještě jsou jako pár hraní, je teďko, dojíždíme nějaký festivaly v tom září a pak se vrhneme na studio. Jdeme do studia, budeme nahrávat nové věci. No a pak už jako máme jako zase další hraní na Winter Tour in December, right?
3: Yeah, in December, yeah.
0: No a kde budete hrát? To je v rámci Winter Tour. Kdyby náhodou někdo to Cargo zítra nestih.
1: Ale vypadá to, že budeme hrát 10. prosince v Popradu. To je za rohem, ne? To je pouhých 11 hodin jako tím busem.
0: Jo, to je pravda.
1: My jsme na to úplně jako se těšíme úplně na tu cestu. No ale předtím by mělo být Kabinet Můz Brno. To ještě není úplně jako odklepnutý, ale jako chystáme se na to. No.
0: Jo, takže to je, takže vlastně vy jste měli takovou teďko pauzičku, ne? Malinko neměli? Nebo hrajete furt?
1: Mě už bolí ruce z toho, bolí mi huba a všechno. Takže my hrajeme jako celý, já jsem nebyl na dovolený, já jsem vůbec neviděl žádný moříčko, nic, protože hrajeme každý víkend.
0: Aha.
1: Což je super, jako.
0: Co, jo, no.
1: Takže jako za těchto těch teplot se dá hrát, teda hrát, jedna dovolenou i třeba v říjnu, úplně v pohodě. A upřímně, já jako nemusím jít na dovolenou.
0: Nemusíš, jo.
1: Nemusím.
0: Nemusíš.
1: Tak ne.
0: All right, Chevy. Hi.
3: Hi.
0: Hi. So what's new with you?
3: Oh,
0: besides, you know,
3: getting older.
0: So do you still like playing with Noha?
3: Well,
1: počkej, wait a minute. On to se mnou založil, jemu nic nikdo nezbývá. Jak se můžeš něco takového ptát?
0: Well, I can ask.
1: He's the founder of the band.
3: Well, now that you ask. Well,
0: spill the tea.
3: Okay, how much time you got? Oh.
0: Well,
3: oh, I'm waiting.
0: Oh.
3: Scusi. Yeah, I still like it. Yep.
0: All right. That's nice.
3: The way you said it. All right.
0: And so anything new? Like do you do music besides the band or
3: Yeah, I do other stuff too. Yeah. And lately I've been just going traveling, a lot of traveling. Yeah, doing vacations and stuff like that.
0: So you've been on vacation while he was playing the whole time. Mm. Okay.
3: Oh, I had to take a little bit of time, yeah. But now we're back, having some fun. Can't wait for this gig. We're playing tomorrow on a boat.
0: Yes.
3: I can't swim.
0: You can't swim?
3: No.
1: Oh, cargo gallery.
0: You know the boat is parked.
3: Yeah.
0: Good.
3: Hey, you never know.
0: Yeah, you never know.
3: Things are crazy. You seen the traffic? Someone might try to take the boat to get somewhere on time, you know? Especially with the traffic that you guys have around here.
0: Yeah.
3: It's terrible. Someone hijacks the boat.
0: All right. Well, ooh. So, ještě něco k tomu zítřku by si chtěl dodat? Nebo...
1: Ještě tam bude jako velká třída DJ Fefe.
0: Aha.
1: To je drumbizový DJ, úplně neuvěřitelný kluk, jako který fakt umí hrát a lidi to vždycky bavilo a bude to bavit.
0: Takže po koncertě bude ještě tam.
1: On hraje jako i před tím koncertem. My hrajeme nejdřív jako akustik set na té palubě.
0: No.
1: On pak naskočí, my se přesuneme dolů.
0: Jo, takhle. No a jo, vlastně někdo to musí předrátovat, že?
1: On pak bude hrát chvilku dole, jenom chviličku, než se předrátujeme my.
0: Uh-huh.
1: No a pak začneme hrát jako ten elektronický set.
0: Výborně. A máš nějaký časový harmonogram třeba, v kolik začnete hrát nahoře na té palubě?
1: Já to mám napsaný, ale teďko to fakt z hlavy nevím. Ale je to všude na sítích, je to na Instagramu, je to na Facebooku. Já to nechci říct nějaký blábol, jo? Že to je 19.00, fakt nevím, teď si to nepamatuju z hlavy, ale no, nechci tady hledat jako na internetu nějaký kraviny.
0: No tak jo, tak ještě něco byste měli na srdci, co byste rádi řekli posluchačům?
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače, nebo vlastně diváky na zítřek, protože to bude naprosto výjimečná záležitost a na té zkoušce jsme prostě realizovali, že ta hudba se dá hrát, ta elektronická hudba se dá hrát akusticky přes akustickou kytaru, máme kontrabas, saxofon nebude potřebovat žádný mikrofon a já jsem z toho sám překvapený, jak to bylo dobrý, jo. Jsem si to několikrát nahrával. Říkal jsem si, ježíš, sakra, tohle to je takový impuls, jako nahrát desku tímhle způsobem, jo. Že prostě to je právě ten proces, ten progres toho, jak mají muzikanti jako tu desku nahrávat. Ne, že jim člověk jako dá noty, což neděláme teda, ale nějaký nahrávky, aby se to naučili, ale ať jsou součástí toho celého, jako no, toho progresu.
0: Mm-hmm.
1: Asi tak, no.
0: A předpokládám, že zítra uslyší posluchače, když přijde na koncert, tak uslyší průřez celou tvorbou nohy.
1: No to jasný, ale to jasný. Jako na té palubě, protože tam bude docela zima, má být nějakých 15 stupňů, což není úplně léto.
0: To ne, ještě zítra ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Jsi mě potěšila teda.
0: Nebo já jsem se naposled koukala dneska ráno, tam psali nějakých okolo 20 stupňů, tak by to mělo být v pohodě.
1: No kežby, jako na té lodi, jako na té palubě trošku fouká, takže já budu mít rozhodně problém s laděním, bude to furt šroubovat, ten saxofon. Ale jako my tam budeme hrát tak 30 minut max. A bude tam určitě Dive in Your Life, Junglistic Culture, Bass from Above. Takovýhle věci máme připravený na ten acoustic set.
0: Jo.
3: I have my spoons with me.
0: You have what?
3: My spoons.
0: Spoons.
1: Jesus Christ.
0: Chevy mám připravený svoje, bude hrát na lžičky, evidentně.
1: No. Protože z toho venkova, no, z Ameriky.
3: Yeah, for the acoustic set.
0: Aha.
3: What? I got spoons.
0: All right.
3: Yeah.
0: Takže zítra bude solo na lžíce.
1: Jo.
3: You gonna play a song just spoon with the spoons.
0: Solo.
3: Yeah,
0: aha.
3: Spoon solo. Hopefully I get spoon solo tomorrow.
1: Yeah, sure.
0: So what is your favorite song? No, what is your favorite Noha song? Spoons?
3: She Wants.
0: She Wants. Jeho nejoblíbenější písnička She Wants. Kromě toho, že teda bude hrát na lžíce zítra. A ukázku jste slyšeli, ten klapot, to byly lžice. Tak jo, tak zítra Noha na Cargo Gallery, akustický set, pak party, pak dole elektrický set a pak party. No, tak já vám děkuju za návštěvu a my si nakonec pustíme váš poslední single, který jste udělali loni, už loni v prosinci vyšel. Ale já mám pocit, že na rádiu ho budem asi hrát poprvý, teda jen tak mimochodem.
1: Já si taky myslím.
0: Malinko ostuda, ale to nevadí.
1: Nepřišla obálka, no.
0: Nepřišla obálka. Hele, tak jo, kluci, tak díky za návštěvu.
1: My děkujeme.
0: Zítra, ať se vám hezky hraje, ať budem se těšit na akustickou desku.
1: Tak jo.
3: Thank you.
0: Čau.
1: Mějte se krásně. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Bílé tílko. Zamlžená elektronika. Tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obědí. V Roxy už 15. září. Lístky na Force.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Půl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Reklama na Radio 1.

Tak to byly The Roots a skladba Ride On, ve které hostuje Johanna Newsom a STS. Teď si dáme něco, ukázku k festivalu Lunch Meet. NEP máme tento týden poslední kulturní léto. Zprávy s festivalem Lunch Meet. Toto je skladba Como Me Miras od Bitter Babe.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

Niva a kapela Fulcrum a skladba High, 13. místo Velké sedmi ze včerejšího večera. Byla poslední zastávka u Velké sedmi, no a my si dáme ještě jednu českou zvojici z Uherského Hradiště jménem Karia, který v roce 2021 vydali single Castelia, ještě předtím to byla deska Tales for Z a od té doby o nich zatím není slyšet.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile?
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Anglická dvojka Otakr završí Lunchmeat Festival 27. září v Trade Fair Palace ve Veletržním paláci. Jinak festival Lunchmeat proběhne v Praze od 24. do 28. září více na lunchmeatfestival.cz.

CD Nonstop. Za dream pop elektronickým projektem Bayon se skrývá od polovičky minulé dekády americký zpěvák a producent Roger Sellers. Jeho druhé studiové album Drastic Measures z roku 2019 značky City Slang zazní v souvislosti s jeho zítřejším koncertem Café v lese. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Cypress Hill ve spolupráci s Poeleos a Skloba Run z desky Dios Bendiga, která vyšla cca před měsícem a půl. No a týhle poslední skladbě, kterou vám dneska pustím, je teďko bylo 2. září, 30 let, pořád je to super, super song. Tak jo, máme 17 hodin 49 minut, nejvyšší čas se rozloučit, Klára Nemerová končí můj dnešní playlist, která končí dneska na rádiu, dnešní playlist je vám k dispozici na stránkách Rádia 1. Já se budu samozřejmě těšit za 14 dní ve středu v 15 hodin. Do té doby se opatrujte, buďte zdraví a vychutnejte si Way Out West a skladbu The Gift. Tak čau.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
15: Reklama na Radio 1.

0: Čauko. Dominik.
1: Ťuk, ťuk, ťuk.
0: Pojď ďalej.
1: Zdravíčko.
0: Zdravíčku.
1: Zdravíme všechny ze studia Rádia 1.
0: Áno, je na, máme krásnu dažďovú stredu.
1: Je, to miluju. Zase Severní Korea počiasko. A my jsme vlastně i docela začali takovou dešťovou muzikou.
0: Hej.
1: Dneska jsme docela příjemný, dneska nejsme moc rozjetý.
0: Prostě 9.9.
1: Jo, 9.9. je moje životní číslo, kamo.
0: Naozaj?
1: Mm-hmm.
0: A co to znamená?
1: Já nevím, ale myslel jsem si, že dnešek bude fajn, ale jako by měl jsem hrozný problémy dneska, fakt jako strašný.
0: Práci?
1: Ne, ve městě.
0: Aha.
1: Práci vlastně vůbec. Byla mě srazila tramvaj.
0: Joj.
1: Aha.
0: Oh.
1: Pak jsem měl problémy s různýma jakoby generacema lidí, prostě se starýma lidmi, tak jakoby s dětma. Dneska, a, no, dneska to nebyl můj den, no. Ale přitom ten dešť mi nevadí, tobě vadí?
0: Nie, vůbec. Právě. Ale zmokla jsem mega, ale vůbec mi to nevadí.
1: Mně to právě úplně jedno.
0: Mně je to úplně jedno.
1: Jakoby, fakt, jakoby já jsem reachnul takový ten state of pure harmony teďkonc už jakoby v tomhle. Já chci zmoknout. Je, co nám jakoby hrálo vlastně předtím?
0: No, předtím nám hrála Groove Armada at the River.
1: A je ještě to, předtím?
0: Ještě předtím to byl tvoj
1: jo, aha,
0: výber.
1: Ty si chtěl ještě něco říct, promiň. Povídej.
0: Já jsem len chcela povedat, že tuto pesničku vlastně si ještě pamätám, keď já jsem ji počúvala v rádiu a jsem si ji nahrávala na
1: fakt. Kazetu. Je, to je taká starý.
0: Mm-hmm.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Mm-hmm. Tak ty jsi vlastně splnila sen, prostě full circle.
0: Ano.
1: Já to miluju.
0: Mm-hmm. Já jsem vždy chcela pracovat v rádiu.
1: Já vím, že to je tvůj sen, to je strašně dostomilý. Předtím hlalo Baby Morocco, I wish you would make it easy. Mm. To jsem nikdy v rádiu neslyšel a nikdy jsem to na kazetu nenahrál.
0: Mm? Tak maybe už...
1: Doufám, že jsi to někdo nahrál, jestli jo, tak to chci vědět, prosím.
0: Ano, napište nám, jak jste si něco nahrali na kazetu.
1: Jo, prosím, pište nám.
0: Čokoliv
1: ne,
0: nám
1: to zase
0: napíšet.
1: Ne, to zase uklidníme. A jako další nám zahrajem 9.9.2026.
0: Ale ona má narozeniny 4.9.
1: Počkej, jako opravdu?
0: Ano, opravdu. Takže všechno nejlepší Beyoncé.
1: Všechno nejlepší Beyoncé. Já Beyoncé vlastně actually moc neposlouchám, ale tohle je super. To je Asian Language Remix na ano. Love Drought.
0: Ano.
1: A fakt to miluju. Našel jsem to na SoundCloudu. Bylo tak. To jako je fakt náhodný pek, ale já to miluju. Je to docela deštivý počasí, jakoby mudíček. Já si myslím, že se to hodí.
0: Tak jsem mega zvědavá, tak si to pustíme.
1: Jo, já pak chci, abys to ohodnotila.
0: Ohodnotím.
1: Let's go.

0: top, což je Roman. Co nám teď dohrálo?
1: Romanko. Jahňatko. Lamp.
2: Yeah, lamp.
1: A pesnička se volala Tarmac.
0: Víš, Milo, Tarmac? To je super.
1: To je na letisku.
0: Aha, my jsme mysleli, to je nějaký koření.
1: A možno se milí, možno to není Tarmac na letisku.
0: To je tumerik?
1: To je turmerik.
0: Turmerik.
1: To je, jak se volá? Turmerik.
0: Tumerik, ne?
1: To je to žluté koreně. Víš, jak se to volá?
0: Hele, jakoby...
1: Oh my god.
0: My tady nejsme ohledně koření, jakoby, my tady nejsme kvůli koření. Teda
1: dobré, pardon. Dobré.
0: My jsme tady jako k tomu, kvůli tomu, aby jsme pouštěli super věci.
1: Přesně tak. A ty jsi si pro nás něco připravil dneska
0: však? Já
1: jsem
0: si pro tebe. Jo, i pro všechny samozřejmě. Hlavně for you, sorry.
1: Děkujem, děkujem. To si vážím.
0: Tum. Uh-huh. Moje oblíbená lebanonská umělkyně. Uh-huh. Má nový album, který se jmenuje Every Day, Everything Is At The Stake. Yes, teď jsem to napotřeboval.
1: Ale to je mega pravda.
0: Je to mega pravda, ale než mi to jakoby docela kolik to přesně jmenuje, víš, jak jsem z paměti, jsem ten název vyhodil, tak mi to docela trvá, mi tam znervozňuje ta čárka. Ale právě jsem vybral dvě svoje oblíbené věci z toho a rád bych to pustil.
1: No tak pojďme na to, pojďme si to vypočuť. Každopádně ještě bych chcela povedat, že ta Beyoncé byla super, dávám tomu...
0: Jo, vidíš, no to jsem zapomněl.
1: Asi 10 z 10, já mám ráda Beyoncé.
0: Veď. Mně se líbilo, že jsi řekla, že to zní jak před 6 lety nějaký Frank Ocean. To je vlastně docela...
1: On mal dokonce s ním pesničku.
0: Fakt?
1: Mm-hmm. Myslím, že dvě možno.
0: Je právě Beyoncé moc nejedu.
1: Jakoby já teraz už taky ne, ale předtím hej.
0: Mě hrozně vadilo takový to kovbojský. To mě fakt vadilo.
1: To ti vadilo, hej?
0: Mě vadilo
1: hodně. Ale ona má věci kovbojský, mám pocit.
0: Fakt. Sound. Tak, teď konc bude Tum, Towards the Sky. Posloucháte Radio 1 a Spammers. Yeah.

0: Let's party.
1: Mega let's party. Let's party. Uí.
0: Let's party. Líbilo se vám to? Líbilo se ti to?
1: Mně se to dost líbilo. Ukladám si album do oblúbených a vypočujem celý album, už se na něho těším. Ako se volá ještě raz, povedz.
0: Every day, čárka, everything is at a stake.
1: Ok. A umelkyně?
0: Angličtina prostě C1, C2, nevím.
1: Umelkyně?
0: Tum. Uh-huh. Tum.
1: Tum.
0: Dima O.
1: Hej. A teraz si dáme takú slovenskú novú...
0: Ty tam máš právě pár nějakých takových jako zdejších interpretů.
1: Ano.
0: Tohle ten je v uvozovkách zdejší. Jakoby,
1: jakoby no. je taká odvedla Slovenka.
0: Jo, no, přeskočila.
1: Preskočila?
0: Přeskočila přes oceán.
1: Preskočila přes oceán do LA a teraz prostě...
0: Tam bych teda neskákal.
1: Taky ne.
0: Tam bych neskočil.
1: Těž ne. No, ale má nový album, který se volá Prima. Tak to je docela Prima.
0: Jo, je Prima.
1: No, je to, ale je Prima.
0: Je Prima, je Prima. Je to, jo, pravda, pravda. Jakoby ten název to vystihuje.
1: Hej. A pesničku si dáme, čo sa volá Boys.
0: Yes, jsem to ještě neslyšel.
1: Aha, Tato je moje oblíbená.
0: Jo? Mm-hmm. Ok, tak let's go.
1: Tak dáme na to.
0: Na to se těším.

We are not computers. We are animals. Filthy animals.

0: ty animals.
1: Takže to byl
2: mega cyberpunk. Mega.
1: To byla
2: mega
1: pesnička z nového albumu Reishi Rami. We are not computers, we are animals.
2: Je to podle super, mě, má pravdu.
1: Podle mě myslela we are computers, we are not animals. Protože to tak znělo.
2: No, je to právě ten oxymoron, právě, chápeš, že jakoby v tom bude ten joke.
1: Yes.
2: Mně to přišlo super, mě to bavilo.
1: No,
2: tak. Je to taková, je to, jako, tohle bych, jako,
1: taký justice.
2: Mm-hmm, jo, je to, no, jo, mega. Mm-hmm. Tak mám pocit, že bych řekl, kdybych to pustil na ulici, tak dostanu epileptický šok, teda, ale jako.
1: Tak zas tak rychle to nebylo, či?
2: Je to, když víš, je to takový, jako, je to taky, jako, víš, jako jednou doprava, jednou doleva, jednou dopředu, jednou dozadu, prostě nahoru dolů.
1: Wow, všetky směry.
2: OK, stop.
1: A předtím písnička?
2: Oh, předtím jsme měli Aishu Erotiku Bad Girl cover od Madony.
1: To nepoznám.
2: A ty neznáš Bad Girl od Madony, ten song?
1: Nepoznám ani jedno, oh, stop, to je crazy, no, že?
2: Tohle je vtipný, že tohle to, ten cover, od ní máš lajknutý na SoundCloudu. Dneska jsem to stalkoval.
1: Oh, upsík.
2: Takže tady někdo, že?
1: Aha, tak to mám hlavu děravu, čo by som typovala, že mám.
2: Řekla jsem si na prsou hada, no.
1: Každopádně, kdo má tě zmeniny?
2: To bylo taky doprava dohodu, prostě dolů. Dneska má svátek, pardon, Daniela.
1: Tak všetko nejlepší všem.
2: Všetko nejlepší všem Danielám, všetko nejlepší želám.
1: Komu?
2: Želám, Danieliám.
1: Preš.
2: Jsi měli pustit ten song Daniel, že jo, od Luce. Já to miluju vlastně docela, sorry.
1: A co se tam zpívá?
2: Něco Danielo. Mm. Jako to je jediný, to si to pamatuju. OK, co se dáme teď?
1: Teraz si dáme reklamu.
2: Já miluju reklamy, takže teď spustíte nejlepší reklamy jenom na Rádiu 1, let's go.
3: Reklama Rádia 1.
4: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
8: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
9: A proč?
8: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
9: A kde to letos bude?
8: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
9: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
8: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
9: Zastávka Hradčanská.
8: Více
9: na literarnidum.cz.
8: Vstup volný.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
14: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
0: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
16: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí kultovní román George Orwella 1984. Mluvili jsme spolu dnes? Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma. 1984 ve Švandově divadle.
17: Reklama na Radio 1.

0: Miluji to.
1: Tak co to bylo, Domi?
2: Tohle je If So Happy I Could Die od Lady Gaga, bylo vyrobený v roce 2007. Ale je to takový, trochu mi to přijde fakt, jak kdyby seděla prostě u ohniště a mlátila šutrama o sebe a zpívala tohle. Ne?
1: Mega. Jakože před 19 rokmi já umrem.
2: Mhm.
1: Počkej, ne?
2: Ano. No jo, jo no, jo no, jo no.
1: To je scary.
2: Jo no, to je ancient.
1: To je fakt ancient.
2: Jako to je fakt údolí králů, kamarádko.
1: To je 100 roku před Kristem.
2: To je extrém. To je fakt extrém. Mega prostě.
1: Mega extrém. Ale páčilo se mi to také chill.
2: Právě, mi to taky přijde fakt jako fajn. Mm-hmm. Já jsem teďka poslouchal, když jsem hrál Assassin's Creed Origins. On repeat jsem tohle poslouchal fakt jako non-stop a bylo to strašný vibe.
1: Oh.
2: Mm-hmm. U toho jsem prostě
1: game,
2: byl v pyramidě. Joserova. No nic, co nám bude hrát dál?
1: Ďalej si pustíme.
2: Teď z tohle rybníčku.
1: Áno, dokonce z tohto blízkého rybníčku, je to český rybníček. Oh. A je to...
2: České vody.
1: České vody. Volá se Táňa Lvovská a má nový single. Single. Tohle není love.
2: A nebo to může být love, jako prachy.
1: Love, no, ale viem akože backstory tejto pesničky a potom, potom ti ho poviem, pretože
2: ja chci vidieť lore.
1: Je to fakt crazy.
2: Oh. Je to
1: šokujúce.
2: Fakt?
1: Je to šokujúce.
2: Tak teď si poslechnete ten song, určite bude super. Neposlucháte Radio 1. Jo.

0: čože, milujem tieto zvuky.
1: Ja myslel, že máš
0: to
1: tie
0: To taký mám, ja milujem, keď robíš zvuky vlastne.
1: Ja práve bych nejradši dělal jenom zvuky. Ja som vlastne zistil, že vyjadřování pomocí cytoslovců je podľa mňa...
0: No je to dobré, je to dobré. No. Je to underrated.
1: Je to expresivní. Hele, we are not computers, we are animals. To jsou cytoslovce podle mě. To je nová věc podle mě, všichni myslím, jako fakt, pojďme to změnit. Pojďme
0: podle mě
1: dělat jenom skřik. No nic, zahrála nám právě nová Q-Door.
0: Je to super.
1: The Man Who Watches Me.

0: Mega si to ukladám.
1: Že jo, je to super, je to super.
0: Já milám Q-Tour.
1: Já taky. Já miluji fakt všechno její tvorbu, její estetiku, fakt jako...
0: Má super fotoshooty. Yes.
1: Je taková konzistentní v tom, to mám rád. To je super. No a my už budeme za chvilku končit.
0: Mm-hmm.
1: 18.49.
0: A já, keďže zítra mám na narozeniny. Všetci mi napíšte. Všetko nejlepšie. Ja som si chcela zahrať moju obľúbenú pesničku od mojej obľúbenej kapely, na ktorú som bohužiaľ nemohla ísť do Londýna, čo som bola veľmi smutná, mali koncert 3.9.
1: Oh.
0: Áno, mala som na nich ísť a musela som to zrušiť kvôli práci. Strašné. Takže...
1: Tak to je hrozný dôvod.
0: Jo, no tak, jakoby, jakoby áno.
1: Ale jakoby je dosť bežný, no. Je.
0: No a je to Frost Children a pesnička sa volá Little. Je to taká, akoby, neúplne asi klasická Frost Children pesnička.
1: Nie je to klasické Frost Childrenový.
0: Nie, je to staré. Tak.
1: OK, super. Já jsem právě dlouho neslyšel žádný starý Frost Children.
0: Tak uvidíš,
1: protože no? Jako mám pocit, že se teď tlačí jenom ty nový, no.
0: Hej, je to staré ještě. Z takého gitarového albumu dokonce.
1: Yeah, tak to jo, tak to je mega.
0: A na vlastně na covery toho albumu jsou psíkovia.
1: Počkej, cože, psíková?
0: Psíková. Psíkovia.
1: Psíkovia? Miluju psíkovia.
0: Je to prostě ona jako psíci.
1: Yeah.
0: Mega cute.
1: To mega cute.
0: Hej. No ale tak se loučíme.
1: Jo, tak se loučíme. Děkujeme moc za poslech. Snad se vám to líbilo.
0: A napište nám.
1: Jo, pište víc, jako. Jakoby. Pište fakt víc, jako. Kudně, jako
0: čokoliv,
1: chřadne.
0: Se nás pýtajte, nějaké otázky.
1: Jo, mega. Otázky. Já bych docela udělal Q&A, jakoby. Questions and answers, prostě. Otázky a odpovědi.
0: Tak jo.
1: Mega, my to vyhlásíme na Instaček, prostě.
0: Přesně tak.
1: Mohli bychom se vlastně udělat nějakou, jakoby, nějaký arzenál těch otázek a nazbírat už jako předtím a číst je.
0: Určitě. Tak keď se vrátím.
1: Tak jo.
0: No, já tak. Tu bohužel nebudem, já samozřejmě.
1: Jo, to je pravda. To je pravda.
0: Bude tu Dominik a možno tu budeme mít
1: speciální hostia. Hostovia.
0: Presne tak. Já ještě nevím, koľko tu nebudem, možno dvakrát, možno trikrát.
1: Možná zaťuká prostě a přijde.
0: Presne
1: zavolá.
0: Presne tak. Takže uvidíme, čo bude, ale určitě si něco pro vás dobře připraví.
1: Určitě.
0: Těším se na to.
1: Jakoby my to zvládneme. Já to zvládnu.
0: Mega to zvládneš.
1: Ne, mega. Tak jo.
0: Tak jo.
1: Krásnou středu 9.9. Nezmokněte.
0: Přesně tak. A všetko nejlepší všetkým Danielám.
1: Jo, všechno nejlepší všem Danielám, prostě.
0: Všetkým, čo majú dneska narodeniny. Krištof, všetko nejlepší.
1: Fakt jo. Ty vás ještě věc. Oh. Píp. Tak jo.
0: Tak
1: jo. First Children Little, Radio 1. Mějte se krásně a skladejte básně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Wow!
10: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
11: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
10: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
11: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
10: pozorování
11: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
10: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
11: Od 11. do 13. září.
10: A vstup je zdarma.
11: Více informací na praha.eu.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Zdar, tak co včera?
15: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
14: A přes co máš televizi?
15: No normálně, přes anténu.
14: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
15: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
14: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
16: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
17: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Je tu 19. hodina, středa, a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s tímhletím americkým projektem na poli indie elektroniky s názvem Bion, a bude znít druhé studiové album Drastic Measures. To je vyšlo v roce 2019 na značce City Slang. My se ho zařazujeme do CD Nonstopu ze dvou důvodů. Bion teďka vydal zcela nové album Filters, svou čtvrtou studiovou už desku, a zítra uvidíte právě s tímto novým album také v Praze, a to v klubíku Café v lese po 20. hodině, kde ho také doprovodí jako support naše domácí Táňa Lvovská. Projekt Bion, to je počin amerického hudebního producenta jménem Roger Sellers. Tenhle ten rodák původně z Houstonu, v současnosti působí v texaském Austinu a je známý hlavně specifickým stylem skládání, kdy aspoň v začátcích hodně kombinoval takové loopy, složité smyčky, syntezátory a perkuse se svým vokálem a i terénními nahrávkami. V jeho tvorbě právě najdete kombinaci indie-troniky, ambientu, dream-popu, a prorazil v polovice té minulé dekády, kdy měl na svém kontě pod názvem Bion první album Primitives, ale nutné říci, že on už tvořil hudbu od té předminulé dekády, a to pod svým vlastním jménem Roger Sellers, kdy ještě jeho tvorba byla více folkově laděná a ještě nepoužíval tolik elektroniky. Pod jménem Roger Sellers, připomenu, vydal desku z roku 2010, eponymně nazvanou, a Moments z roku 2011, a také pak album Eight Songs v roce 2012. Jak jsem řekl, ale co by Bion se poprvé objevuje v polovice té minulé dekády, respektive v roce 2014, vydává své debutové album s názvem Primitives, které však pak vzala pod svá křídla značka Mom & Pop v roce 2015, kdy se ji upsal, a tam vychází právě i jeho první single Spectralite, celkově 8 nahrávek, které později vyšly se třemi bonusy v roce 2016 i jako jeho debut celosvětově. A už tento debut mu přinesl mezinárodní uznání, a to díky třeba hitovce také Appeals, která vyšla na soundtracku ke hře FIFA 17. Po singlovce Falls z roku 2017 se pak navrací novým trackem v roce 2018 s názvem I Know, který vlastně dal i celé EP, a tenhle ten track později se objevuje s dalšími singly Uncertainly Deranged či Same na jeho pak druhé studiové desce Drastic Measures, kterou také dneska uslyšíte, které se mimo jiné dostalo do první desítky žebříčku Billboard Charts v US Dance Electronic Sales. A jednalo se už více propracovanější jeho snovější album. Ostatně uslyšíte za chviličku. No a doplním, že k této druhé desce Drastic Measures vyšla pak i kolekce remixů pod názvem Drastic Measures Remixes, kde najdete předělávku třeba od Manatee Commune, také projektu Slow Magic či Yumizuma. Po tom pandemickém období, které autor popsal jako emočně náročné, vydal svůj návratový materiál v roce 2022, kdy se nejdříve objevil single Is It Time a později další single jako Right Thing nebo Come Down, které pak najdete na jeho třetí studiové desce Temporary Time, která vyšla v roce 2023 už pro značku Network. No a na této třetí desce Temporary Time spolupracoval už i s různými producenty a hudebníky. Album už je více propracované a zní na něm nejenom loopy, ale i živé nástroje. A do svých živých setů poprvé přizval i stálého bubeníka. K této třetí desce Temporary Time vyšly i zajímavé pak EP i nahrávky, které dostaly název Temporary Time Orchestrated či Temporary Time Scores, které vytvořil společně také s hudebníkem Nathanielem Earlem. No a v roce 2024 se pak ozývá singlovkou s názvem Dark Day a pak i následující rok i kompilací Early Recordings 2006-2012, která mapuje právě jeho to rané období, kdy ještě nevystupoval pod jménem Bion, ale pod svým vlastním jménem Roger Sellers. No jak jsem řekl, letos se ozval svým novým čtvrtým studiovým albem po tříleté odmlce s názvem Filters. Touhletou deskou, kterou předcházelo spoustu singlů, mimo jiné třeba January, Oxygen, Gamut či Forget. A právě tyhle nahrávky představí už zítra Bion zde v Praze v Café v lese. Každopádně teď už tenhle ten americký talent z Austinu, už jeho druhé studiové desce Drastic Measures z roku 2019, a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

Bílé tílko, zamažená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
10: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
11: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
15: Reklama na Radio 1.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Paní Tlučhořová.
1: No?
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, který prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pana Lábu se s ním dělal párkrát, jenom tady, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska kvěce je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Hezký večer, posloucháte Rádio 1 a jelikož je středa, 21 hodin začíná diskuzní pořad Zátiší, od jehož mikrofonu vás dnes zdraví Aleš Vojíř. Jak je těžký život v bývalém východním Německu? Jaké problémy tamní lidi trápí ve srovnání s Němci žijícími na západě? Proč skoro polovina voličů v Sasku-Anhaltsku hodila ve volbách svůj hlas alternativě pro Německo? Co dělají takzvané tradiční strany špatně? Co může vítězství AfD v této spolkové zemi znamenat pro celé Německo i vztahy s Českem? O tom se v Zátiší na Rádiu 1 budeme bavit s Lubošem Palatou, novinářem, reportérem, znalcem střední Evropy a autorem knihy LB Velká řeka, dobří a paměti si pěstující posluchači mohou vidět, že Luboš tady byl zhruba před rokem u Ondry v Zátiši, je to tak?
8: Ano, přesně tak.
7: Bavili jste se, Ondro, promiň, Luboš, hezký večer. Bavili jste se s Ondrou, hlavně o té knížce, dneska to bude hodně o politice, takže hodně o politice německé. Ty ses vrátil, nebo až bych mohl říct pár slov o tobě, protože možná ty posluchači, co tady před rokem poslouchali Zátiší, nevědí, kde je Luboš Palata. Tak Luboš Palata je od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denicích. Několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora i slovenského deníku Pravda. Nyní je reportérem regionálního deníku s velkým D deníku. Je nositelem několika českých i zahraničních novinářských cen, včetně ceny Ferdinanda Peroutky. A nejen v novinářské práci se specializuje na Evropskou unii a střední Evropu a jak zaznělo je autorem několika knih, básnických sbírek a především knihy LB Velká řeka. Ale teď, Luboši, pojďme k tvé novinářské reportérské práci. Ty se, jak jsi mi říkal, včera vrátil z Německa, ze Saska-Anhaltska. S jakým pocitem jsi přijel?
8: Pro mě to bylo vlastně hrozně těžké, protože jak jsi tady mluvil o té knížce LB, tak Labe protéká Sasko-Anhaltskem opravdu velkou částí a já v té knížce mám několik zásadních kapitol a já jsem v Sasko-Anhaltsku ve městě jménem Havelberg, odkud je rodákem lídr místní AfD Ulrich Zygmunt, tak jsem tu knížku napsal. Tangerminde, což je město asi 60 kilometrů proti proudu Labe od Havelbergu, tak tam zas, to je takové mé zamilované místo, já tomu říkám východoněmecký Karkason, tak tam zase ten Ulrich Zygmunt bydlí a tam mimo jiné hlasoval při tom velmi sledovaném hlasování, na které přijel na tom podivném mopedu Simpson, tak tam hlasoval v ten den voleb. Magdeburg, ten je dokonce v té knížce, tam jsou dvě kapitoly o něm, protože Magdeburg je strašně důležité město pro české dějiny, protože tam velkou část života strávil svatý Vojtěch v době, kdy byl Magdeburg hlavním městem svaté říše římské národa německého a byl tam vlastně na císařském dvoře, a takže o tom tam mám jednu kapitolu a jednu také o tom, že o tom se málo ví, že Magdeburg byl zničenější bombardováním na konci druhé světové války než Drážďany a to město to hodně odneslo a dneska je to taková zvláštní skládačka. Já jsem tam strávil opravdu v té spolkové zemi hodně času, hodně jsem si ji projel. Byl jsem i třeba v Lutherstadt-Wittenbergu, byl jsem v Dessau, což je takové město, kde se vlastně zrodil Bauhaus. Projel jsem si ho to okolí Magdeburku a mnohé části Saska-Anhaltska i při jiných cestách. No a teď najednou jedeš do země, která ti prostě hnětne. Je to opravdu jako velmi nepříjemný. Ty volby, já jsem z toho fakt jako hodně divnej pocit, protože AFD není normální politická strana. To jsou opravdu, ta strana se posouvá jako každý rok, krok po kroku, k víc opravdu neonacistické straně v mnoha ohledech. To je tak extrémně pravicová strana, že Marine Le Penová, když se zakládala ta frakce Patrioti, tak řekla, AFD tam prostě nebude, já je tam nechci. A to řekla Marine Le Penová, která prostě je taky z mého pohledu francouzská fašistka. A těch 44% skoro, to je opravdu děsivé. Na druhou stranu, vlastně z té volební noci já jsem měl takový velmi zvláštní pocit. To jsem popsal v té reportáži, že jsem říkal, no tak kam jako půjdu. Tak jsem šel, tam je takový kebab, kam chodívám dost často a při těch svých cestách prostě jsem se zapamatoval, že tam prostě mají skoro vždycky otevřeno a mají tam slušný sortiment a čerství a tak dále. A to je to opravdu taková, jako tam se ty Turci schází, tam je to taková jako rodinný podnik, kam chodili, kam přišli přátelé a tak, a teď se tam začali bavit o těch volbách. A oni vlastně byli jako v relativním klidu, protože viděli, že na počty mandátů to té AFD jako nevychází. A pak tam byl druhý zážitek, kdy jsem o 100 metrů dál narazil na takovou skupinku příznivců AFD, který měli dokonce pásky s nápisem té strany a teď to tam u těch mobilů rozebírali. A ty naopak jako byli jako úplně na prášky, že jako nevyhráli, jo? Že jakože tolik procent a stejně jako tu vládu jako úplně neurvali, budou muset hledat nějakou podporu a kdo ví, jak to dopadne. Dnes dopoledne už začaly běhat zprávy, že možná AFD půjde do předčasných voleb, že prostě to řeknou, že to neberou, že se nebudou s nikým dohadovat a že prostě chtějí předčasné volby. No a uvidí se, jak to celé dopadne. Ono je to trošku i o tom, že to AFD opravdu měli asi 160 stránkový program, kde naslovovali úplně všechno, co si dokážeš i nedokážeš představit.
7: Každý si přičet tu jednu stránku, která mu vyhovuje.
8: Nejen stránku, oni měli prostě všude, visely nějaká hesla, taková jako vlast bez větrných elektráren, nebo Nord Stream a ruský plyn zase bude a takovýhle hesla tam jako visej.
7: Promiň, jenom vlast má toto vnímání jako nějaká odčina vlast, něco, co my jako nemáme úplně rádi, by tam cítíme právě to Německo s přetanem 80 let, nebo ne?
8: No, to ne, to já myslím, že zrovna tohle bylo takový jako Heimat, jako jo. Okay. Jasně, jako když chceš, tak to tam, to hnědý tam u AFD najdeš na mnoha místech. Mnoho lidí tam má opravdu jako extrémně pravicovou minulost z těch představitelů té strany. Já jsem měl jednu takovou jako krátkou zkušenost, kdy jsem se tam jako s těmi lidmi z vedení AFD chvilku bavil. Bylo to hodně nepříjemný, bylo to takový jako, je to přesně taková ta sorta lidí, která vlastně ty novináře už ani jako nechce, nepotřebuje. Jo? Oni, Ulrich Zikmund má statisíce lidí prostě, kteří sledují jeho sociální sítě, jeho videa a ten člověk jako vlastně nepotřebuje, aby mu někdo kladl otázky. Já jsem se díval během toho svého pobytu na takovou dlouhou reportáž soukromé televize RTL, kde se k němu pokoušel dostat takový docela špičkový novinář té televize v rámci reportáže a on mu prostě ten rozhovor nedal, protože jako nechtěl. Jo, to je už je taková ta sorta lidí, už se dostáváme jako do doby, kdy politici vlastně ty novináři nechtí, protože novináři kladou otázky. A když máš svůj PR tým, který točí videa, který ty dáváš na sociální sítě, viz Andrej Babiš, tak si tam můžeš blábolit, jaký chceš nesmysly. A nikdo ti neřekne, ale jako pane premiére, nebo tady pane Zikmunde, jako to je nesmysl, vy lžete. Nebo vy neříkáte pravdu, ta fakta jsou jiná. Čili je to tahle politická sorta, no a pro mě to bylo prostě vnitřně strašně nepříjemný. Já jsem podobný pocity zažíval teď v minulých letech u dvou svých vlastně u třech svých jako milovaných středoevropských zemí, Polska, Maďarska, Slovenska. Ve dvou už je to relativně v pořádku, ale na Slovensku jako pořád trpím, když prostě vidím tu současnou vládu, co tam jako vyvádí, co všechno se tam jako děje. Takže jako vnitřně je to samozřejmě problém, ale jako novinářsky musí být člověk nad věcí, popisovat to objektivně a hlavně jako hledat důvody, proč se to děje.
7: To jsem se tě chtěl zeptat. Máš pochopení nebo porozumění pro těch 44% lidí, že se rozhodnou pro zrovna tuhle alternativu?
8: No ono to Sasko-Anhaltsko je takový jako, když to přirovnáme k něčemu v Česku, tak jako Zlínský kraj kombinovaný s Bruntálem a možná s nějakými kusy Karlovarského kraje. Chemický trouhelník, těžba uhlí, chudý kraj, vylidněný. Představ si, že by od nás, tady z Česka, odešlo jo, tak jako 3 miliony lidí. Mm-hmm. Ti hezčí, chytřejší, mladší, podnikavější, kdo by tady asi tak jako vyhrával volby. To ještě jako vlastně z tady toho pohledu v tom Sasku-Anhaltsku, kde doteď vlastně vládla celou dobu CDU, chvilku tam byla v čele SPD, ale od toho sjednocení vlastně tam vládly ty tradiční strany, poměrně slušné většině. A ta země se nedokázala vyhrabat z toho postavení té úplně nejchudší, nebo téměř úplně nejchudší, tam jsou nějaké parametry, kde o to poslední místo s několika těmi s východními spolkovými zeměmi v úvozovkách bojuje Sasko-Anhaltsko, ale prostě jsou na chvostu. A je tam ještě jeden strašně zajímavý fenomén, že to vylidnění je navíc takové jako podivně rozložené, takže tam ti dneska zbyla velká část lidí, kteří jsou dnes už v důchodovém věku, neznají své děti moc, neznají svá vnoučata, protože jejich rodiny jsou na západě. Oni mají nějaké relativně slušné důchody. Důchodci jsou vlastně na tom východě relativně nejvíc v pohodě, protože ty důchody se velmi blíží těm západoněmeckým. Ale prostě neznají své rodiny. A pak je tam druhý fenomén. Na ten západ, ku podivu, odcházely víc ženy. Zvláště v těch 90. a 0. letech. Takže je tam taková jako poměrně velká skupina chlapů, který nemají ženský. Protože prostě na ně nezbyly.
7: Tak už jsou stejně starý, ne? Tak už ženy nezajímají, nebo myslíš, že jo?
8: Ne, to nám nejde o ty důchodce. To je jako generace jako padesátníků, 40-50, na který prostě tam nezbyly ženy. Jo. A ty jsou jako ultra naštvaný, mají pocit, že všechno stojí za houby. No a takže to je tohle. A pak je tam spousta dalších věcí. Třeba, když se ptáš mnoha lidí, kteří jsou dneska v AFD, nebo s ní jako hodně sympatizujou, tak tam spouštěcí moment byla covidová krize. Na tom východě prostě to vzali tak, že jim nějaký západňáci říkají, co mají teď jako během covidu jako dělat. A brali to jako pokračování takový tý západoněmecký okupace. Jo, že a takovýho toho pocitu, že to nebylo jako znovu sjednocení Německa, ale že prostě západní Němci obsadili. A že jim z toho jejich NDR tam jako skoro nic nenechali. Což je opravdu pocit, který má opravdu mnohý reálný rysy. Když třeba si projedeš žebříček německých miliardářů, tak tam není nikdo z východu. Prostě nejsou. Úspěšná nějaká východoněmecká firma, která by do dneška přežila, najdeš pár výrobků, který jako se ještě dneska dělá, který jako se opravdu ty lidi jako z nostalgie kupují, něco jako u nás, jako Godhaj podle původní receptury. Nebo
7: Šprevalský
8: okurky, to je samostatný fenomén, ty jsou. Stejně jako je právě v té Lužici třeba dělají jako úžasnou hořtici. Jako pár těchto věcí jako zůstalo. No a teď se to přetavilo do takové jako úplně úchylné věci, že ta AFD dělá spanilý jízdy na Simpsonech. To připomenu, to je vlastně něco, čemu jsme tady za komunismu říkali fichtl. To je takové jako lepší jako pionýr.
7: Já jsem jenom pionýr, já jsem měl ten český.
8: No, a to je, že jo, 50 a na tom člověk jako zbalil holku v 15 nebo v 16 a ve 18 už to bylo trochu ostuda, jako jo. To už jsem jako musel mít lepší mašinu, protože na tohle už ti jako ve 18 ta holka nese. A na tom jezdí teďka ty 50-letý chlapy. Těma rychlostí 30 kilometrů, ono je to sotva uveze, ještě je to takový mrňavý. Takže to je jako kdyby jezdil jako spaněl jízda rytířů na ponících. Jo. A je to opravdu takový jako, a v tomhle hledaj nějakou východoněmeckou hrdost. To si říkáš, to snad není možný.
7: Takže ono to je vlastně taková nostalgie. Teď jsem si našel Goodbye Lenin, jestli posluchači Rady 1 znají film, který byl vlastně ale pozitivní, komedie trochu hořká, poté nostalgie, takže nostalgie po východu, kde se přesně o tamtud si pamatuju ty šperovalské okurky. Tak je to vlastně nějaký...
8: Já se je vozím, teda do dneška.
7: Je to vlastně Goodbye Lenin, ale ne nějaká hořkosladká komedie, ale spíš nějaký horor?
8: Jako no, ono je to hlavně Goodbye Hitler, teda, jo. To jako Goodbye Lenin jsou ty, co proti tady těm hnědejím z AFD demonstrují. A těch taky není málo. Mm-hmm. A to je věc, o který se mluví ještě míň tady. Roste podpora té extrémní levice.
7: Promiň.
8: A já jsem se do konfliktu s příznivci AFD nedostal, ale málem jsem jako v ulicích Magdeburgu dostal na budku od příznivců levice, kteří tam něco, bylo po volbách večer a tam seděli na nějaký terásce, měli tam nějakou palestinskou vlajku, jak tyhle lidi mívají, měli tam sepe a kladiva a Lenina a tak. Jsem říkal, dobrý, tak půjdu se s nima popovídat, jak to vidějí ty volby. A z dálky, protože tam byly ty nápisy a ta palestinská vlajka, tak jsem si to jako vyfotil. Najednou jako na mě naběhli a že to okamžitě smažu a jsem říkal, počkejte, já si s váma jako tady chci popovídat jako jo, prostě o těch hnědákách, který vám tady jako vyhráli ty volby a oni byli úplně jako agresivní, říční. Já nevím, možná měli trochu strach třeba, jestli nejsem od AFD, byl jsem slušně oblečený, tak možná jsem vypadal jako na AFD. A byl to taky jako hodně zvláštní zážitek a nejen tohle, ale na mnoha místech tam prostě přijdeš do toho stánku a tam opravdu jako je Che Guevara je nejmíň, ale tam je prostě jak Lenin to myslel a všude jsou srpé a kladiva a je to takový jako hodně agresivní. A ta policie v Magdeburku nasadila opravdu stovky a stovky policistů, mnoho desítek policejních aut, aby se to tam prostě nepobylo, jo. A to je něco, co když jako člověk zná historii, já teďka si dodělám doktorát z historie a 30. leta, tak vlastně v 30. letech se v Německu taky mlátili jako komunisti s nacistama a teď ty demokrati se na to dívali a říkali tak jako k čemu se jako přidáme a vybrali si potom jako spíš toho Hitlera. A teď se teda k AFD demokrati nepřidávají, pořád se tam drží ta linie a to, co je paradoxní, že pokud v Sasku-Anhaltsku vznikne vláda, tak vlastně vznikne díky podpoře extrémní levice, která se s tou AFD shodne na jedný důležitý věci, kromě odporu vůči migrantům. Tahle část, to je společenství Sáry Wagenknecht, to je ostře antiimigrační, na rozdíl od levice Die Linke, která to má trochu jinak. Ale tyhle taky chtějí jako vyhnat všechny imigranty a vlastně cizince a tak. Ale hlavně se shodnou na podpoře Ruska. Jo, to je něco, co to AFD jako spojuje. A je to děsný, teda, že vlastně podpora Ruska, odpor proti sankcím vůči Rusku, odpor proti podpoře velký podpoře Německa Ukrajině může spojit jako extrémní levici s extrémní pravicí, že na tomhle základě vznikne prostě v Sasku-Anhaltsku, který není tak daleko od českých hranic, 2 hodiny jízdy autem, tak vznikne prostě první extrémně pravicová vláda v poválečných dějinách Německa v jedné zemské, v jedné zemi spolkové.
7: Říká v Zátiší na Rádiu 1 Luboš Plata, novinář, spisovatel. Vždycky, když se svého hosta v Zátiší ptám, co by si nebo co byste chtěl zahrát, tak většinou řeknou nevím, nebo něco řeknou, co slýchají na Rádiu 1. Ty jsi chtěl něco speciálního, tak můžeš uvíct další písničku Sběratel snů?
8: No, můj syn má kapelu, už několikátou, a vydal album, ta skupina, kterou má, se jmenuje Fresh Trash, a Sběratel snů je vlastně první skladba toho nejnovějšího alba zatím. On už vzniká další a tak jsem si říkal, když se ptáš, tak to přinesu a zahrajem si to.
7: Tak pojďme na to, Fresh Trash na Rádiu 1.

0: Pořadu jedna dozněly Fresh Trash, které si přál Luboš Palata, můj dnešní host, novinář, znalec středoevropského prostoru. Bavíme se hlavně o Německu. Ještě bych chtěl něco dodat ke kapele svého syna?
1: Jakub Palata je můj syn a má tam kolegu, který s ním hraje a skládá, a ten se jmenuje Marek Kavlik, jenom aby jsme na to nezapomněli, že to není jenom kapela mého syna.
0: A tak ještě na Rádu jedné je to celkem běžné, ale v Zátiší jsme ještě neměli, abychom si pozvali třeba kapelu naživo, aby nám to tady dali. Tak třeba někdy, až se budeme bavit příště. Doufám, že se budeme bavit třeba o stejném místě, jako se bavíme dnes, to je o Německu, ale možná budeme pozitivnější než dnes, protože když navážeme na naši debatu zpřed písničky, myslí si, že se může stát, že AfD začne vyhrávat i v dalších zemích východního Německa, spolkových zemích, nebo že dokonce přeskočí i tu někdejší železnou oponu, berlínskou zeď, a dostane se i na západ, a že někdy vyhraje třeba v Bavorsku?
1: Tam jsou dva otazníky. Jeden otazník je, jaká bude AfD, až začne třeba někde vládnout, až s někým půjde do koalice. Ona je to taková jako podivná strana, že zatímco u té extrémní pravice v západní Evropě, včetně třeba Marine Le Penové nebo italské premiérky Meloniové, když jakoby nabírají tyhle extrémně pravicové síly víc a víc voličů, tak jako se z nich stávají takové jako trochu normálnější strany. Kdežto u té AfD je ten proces vlastně úplně opačný. Že tam to založili původně taková jako partička profesorů, kterým vadilo euro. Mm-hmm. Ty už jsou dávno pryč a vlastně to členstvo a ty voliči tlačí tu stranu stále a stále víc opravdu jako do té velmi extrémně pravicové až neonacistické strany, která vlastně je antisystémová v tom, že tu demokracii chce z velké části oslabit, zrušit, že je tam opravdu ta příchylnost k Rusku, tam jako politici AfD úplně normálně jezdili do Ruska, jezdili na okupovaný Krym, jsou tam normálně stranické kontakty mezi tou Putinovou stranou a těmihle politiky a neslábne to, spíš mi přijde, že to sílí. A druhá věc, která tam je, je samozřejmě, co to znamená jako vyhrát. Máme tady příklad Rakouska, kde svobodní, kteří jsou té AfD v mnohem podobní, byť já si myslím, že dnes je to přece jenom jako umírněnější strana, která si s tou neonacistickou minulostí pohrává daleko méně, než si kdysi pohrávala, a spíš taky je taková jako trochu normálnější. Mimochodem sedí s naším hnutím ANO v jedné frakci v Evropském parlamentu, což AfD nesedí. A jakoby objevují se tam momenty, že vlastně si člověk říká, no tak třeba by to šlo jako s tou Meloniovou. Ona Meloniová jako z toho celoevropského hlediska se zdá jako velmi v pohodě. V rámci té Itálie dělá také kroky, které by se úplně části zdejších demokratických voličů příliš nelíbily. Ale je to takový model, když si člověk říká, co se z té extrémní pravice může vlastně vyvinout něco relativně přijatelné. A teď jde o to, jestli v něco takového lze doufat, pokud jde o AfD. A moje odpověď je, že v tuto chvíli ne. Že v tuto chvíli je to stále radikálnější a radikálnější strana. A uvidíme, co se bude dít dál. To, co je v Německu problém, je, že Německo je ve velkých ekonomických problémech. Ten ekonomický model, který stál na dvou pilířích, na levném ruském plynu a na vývozu do Číny, se hroutí nebo nefunguje. Do toho si Němci dali velký domácí úkol, pokud jde o Green Deal, kde opravdu jako odstavili jaderné elektrárny, které měly v úplné pohodě a které vyráběly relativně levnou a spolehlivou energii. A je tady samozřejmě i pro Německo velmi nepříjemný moment v podobě americké administrativy Donalda Trumpa. Taky prostě cla na německá auta, taky komplikuje německý vývoz, komplikuje celou tu ekonomickou situaci pro země, které hodně vyváží, a mezi nimi je to Německo. Pro Německo bez vývozu těžko může fungovat v té kondici, v které fungovalo dosud. Čili tohle všechno dohromady je velmi složité a ty Němci se s tím prostě perou. Teď si dali takový polštář, že mají 1 bilion euro na investice a na dozbrojení armády. To je z mého pohledu velmi dobré. Ta německá ekonomika se trochu rozjíždí, daří se transformovat některé části toho lehce pokulhávajícího automobilového průmyslu jako na ty zbrojovky. To všechno není jednoduché, to všechno se probíhá v nějakém čase, kterého není mnoho, protože v Německu prostě ty volební cykly trvají 4 roky a každou chvíli tam mají nějaké zemské volby, jako teďka v Sasku-Anhaltsku. Čili ta situace je složitá, ale já pořád věřím, že to Německo je schopné tu situaci zvládnout. Na tom východě to bude samozřejmě složitější, protože tam prostě ten pocit, že ti lidé jsou bohatí, že mají jako v případě nějakých problémů z čeho brát, že je tam pocit, že se ten stát o ně dokáže v nějaké míře postarat, tak ten je tam daleko slabší. A ta společnost je prostě méně odolná. Ono, my jsme si mysleli, že tím, že jsme prožili ten komunismus, takže máme jako nějakou odolnost. Ukazuje se Maďarsko, Polsko, Slovensko, nakonec i my, že jako ne. Je to spíš jako rakovina, která se prostě i po vyléčení může po nějaké době vrátit. A já se obávám, že podobně jako si prošlo nějakým rakovinným bujením totalitních praktik a nedemokratických Polsko, Maďarsko, Slovensko. Trochu si tím procházíme teď i my, zatím to jde naštěstí o něco pomaleji, než se člověk obával, ale zaplať vám za to, ale jako ty obavy úplně asi nejsou pryč. Tak to východní Německo vlastně je součást toho našeho světa. A východní Němci jsou takový jako německy mluvící Češi v mnoha ohledech. Ono, jsme k ním měli jako velmi blízko ekonomicky i vlastně v některých ohledech i psychologicky. Takže vlastně není se čemu divit. A ono, když si člověk veme, jaké vlády vládnout v Česku, na Slovensku, jaká vláda vládla donedávna v Maďarsku, jaká vládla v Polsku, tak prostě 40% pro AFD je pochopitelné.
0: Dva citáty. První. Během svých prvních 100 dnů uzavřu hranice, zruším sociální dávky pro migranty a provedu největší deportace v dějinách Německa. Ano, to říkala Alice Weidlová, spolušéfka AFD. Myslím, že kdyby vyhrála třeba na celoněmecké úrovni a stala se kancléřkou. Dneska premiér a aktuální Friedrich Merz, kancléř německý, říkal, pokud ti, kteří v Německu pracují, budou kvůli tomu, že prosazujete reemigraci, muset zemi opět opustit, pak už německá řemeslná odvětví nebudou schopná fungovat. Jediný pečovatelský ústav nezůstane otevřen, jediná německá nemocnice nezůstane v provozu a jediná německá restaurace se nevyhne krachu, říkal dneska Merz. Je pravda, že i on v rámci svých křesťanských demokratů říká, že pokud tady máme nelegální migranty, měli bychom, už to není Wirtschaft von Das nebo ESE, jak to říkala, premiérka Merklová, tak ti, kteří jsou tady nelegálně, že i CSU, nebo pardon, CDU, chce, aby z Německa...
1: CSU také.
0: Taky, tak aby odcházeli z Německa, je ten problém migrace, kromě těch ekonomických, který jsi zmiňoval, jaké nezvládnuté nebo neřízené, nebo jak to nazvat, migrace, jedním z těch paliv právě pro extremisty, pokud budeme LFD říkat extremisti?
1: No to je jako velmi složitá materie. Tam je třeba obrovský paradox, že v Sasku a Anhaltsku jednak byla třetina obyvatel téměř. Cizinců je tam téměř nejméně v celém Německu, je jich tam výrazně méně než v České republice. Ta země má dnes nízkou nezaměstnanost a má velký nedostatek pracovních sil, zvlášť odborných. Tamní nemocnice, tamní domovy důchodců si taky podobně jako u nás nedovedou představit, že kdyby odešli všichni cizinci, že by fungovali. O restauracích, hotelích nemluvě. Čili je to takový vlastně obrovský paradox. Na druhou stranu ano, za Angely Merkelové si otevřením těch hranic. Já bych tady chtěl připomenout, ono se o tom nemluví, ale mělo by, ty hranice Angela Merkelová neotevřela dobrovolně, ale otevřela, protože v Maďarsku v té době, které neudrželo schengenskou hranici, bylo 500 000 Syřanů, s kterými Viktor Orbán nevěděl, co dělat. Se omlouvám, nějaký kašel trochu. Tak.
0: Jenom připomenu, že můj host, který teď má kašel, se jmenuje Luboš Palata, je to novinář, spisovatel, znalec našeho prostředí ve střední Evropě a bavíme se zejména o tom, co se teď děje v Německu. Zpátky k Orbánovi, Syřanům a Německu a Angele Merkelové.
1: Dobrý, tak lehce podzimní kašlík už snad přestal. No takže prostě Angela Merkelová tohle řekla ve chvíli, kdy se po dálnici od Budapešti směrem na Vídeň pěšky vydali v podstatě se souhlasem Orbána desítky a desítky tisíc převážně syrských válečných utečenců. Mm-hmm. Čili to Německo to neudělalo úplně dobrovolně. Vzalo si to jako obrovský úkol. A my tady jako zapomínáme na jednu zásadní věc, že jestli jsme byli schopni pochopit, že k nám přichází ukrajinští váleční uprchlíci, tak ti Syřané byli váleční uprchlíci ze Sýrie, kde ta válka byla velmi, velmi brutální. Pardon, je to dneska to asi s kašláním, to chvilkama bude. A ten problém tam samozřejmě je doteď, ta integrace byla velmi složitá, ti lidé byli z poměrně vzdáleného prostředí, takže Německo dělá, co může. Já musím říct, že znám hodně příkladů dobré integrace syrských uprchlíků. Já na rozdíl od mnoha českých novinářů v Německu pocit nějaké ohrožení jsem vlastně neměl. Samozřejmě, když odhlédneme od těch islamistických atentátů, které ale s tou migrací souvisí jenom částečně. Ale je to samozřejmě problém, který Německo řeší, nemá ho vyřešený, ale to, co je paradoxní, ten největší odpor proti migrantům je právě v částech Německa, kde jich nejmíň, a to na východě.
0: Říká v Zátiší na Rádiu 1 Luboš Palata, bavíme se o tom, co se děje v Německu, dáme si ještě jednu písničku od kapely Jeho syna Fresh Trash a pak se vrátím na poslední 20 minut do Zátiší.

0: V zátiší na Rádu 1 se bavíme s Lubošem Palatou o tom, co se děje v Německu. Probrali jsme možné příčiny, proč zejména třeba muži v 50 letech volí AfD v Sasku a na Haldsku, že možná nežijí v spolkové zemi, kde se v tom Německu opravdu žije nejlíp. Možná, že nějaký vliv může mít třeba nezvládnutá migrace. Ale ty už si trošku naznačil a zmínil jednu věc, že jak ta extrémní pravice, tak extrémní levice vzhlíží někam, kam my jako Češi to prostě absolutně nechápeme. A to je směrem k Rusku. Myslíš si, že to Rusko nějak podněcuje? Jsou důkazy toho, že by podněcovalo právě ty nálady, které vedou k tomu, že nakonec AfD vyhrává?
1: Já jsem do toho východního Německa jezdil i za dob socialismu. Ještě to neskončilo. A tak se omlouvám za proklady mého hovoru. A to byla opravdu jako okupovaná země. Tam člověk mohl jet kolem těch sovětských základen na tom kole třeba jako 2 hodiny. A pořád to byla jedna základna. Tam byly opravdu statisíce a statisíce sovětských vojáků. A to východní Německo brutálně ten Sovětský svaz vysával. On si opravdu vlastně ty reparace odtamtud bral způsobem, že prostě Sověti přijeli. Vím to z jedné továrny, kde vyráběli šicí stroje Veritas, a tam byla za války a před válkou tam byla pobočka nebo evropská filiálka americké firmy Singer, slavné, a ty Rusové prostě přijeli a všechny ty stroje odmontovali a odvezli. Nevím teda o žádném šicím stroji, který by vyrobil Sovětský svaz, nebo aspoň k nám se nic takového nevozil. A tohle se tam dělo na spoustě míst. A přesto, jakoby v rámci té nostalgie, tam nějaký pocit vlastně, že to Rusko a mí dobré a klidné a mírové a bezproblémové vztahy s Ruskem, že je prostě jako důležitější, než se postavit té současné krizi za Ukrajinu napadenou, tak to je tam jako hodně silné. Ona je tam taky velmi silná jako ruskojazyčná komunita. Tam na začátku 90. let přišlo, což byla první taková jako šílená vlna jako imigrace do Německa, velmi nezvládnutá. A to byli údajní ruští Němci. Ano, to bylo velmi liberální, že se tam jako přihlásil kde kdo. A dodnes tam jsou prostě obrovské skupiny těchto lidí, kteří dodnes jako nemluví třeba jako německy, dívají se jako na ty ruské televize a vlastně cítí spíš rusky než jako německy. A tihle lidé tam jsou schopni udělat jako docela velké demonstrace, to jsme viděli v minulých letech. A takže to je jeden rozměr. A druhý rozměr, který bych jako vůbec nepodceňoval, s tím Německo s Ruskem dělal jako obrovský biznis. A dělal obrovský biznis jednak

0: odchází se jim odtamtud jako velmi těžce a dodnes tam jsou některé velké německé firmy, které tam pořád vydělávají velké peníze a hrají v té ruské ekonomice velmi zásadní roli. 5 let po začátku války na Ukrajině. Čili tohle všechno dohromady vytváří podhoubí pro to, aby prostě část německé politiky, především té na východě, především AfD, která opravdu ty kontakty má jako velmi těsné, a s podporou prostě části voličů požadovala, aby ta podpora Ukrajiny byla co nejmenší, nebo nebyla aspoň tak velká jako dnes. Vlastně po tom, co vypadly z podpory Ukrajiny Spojené státy, tak dneska Německo je hlavním pilířem, minimálně finančním, ale teď třeba Německo ohlásilo, že z vlastní zásob dodá Ukrajině rakety Patriot, aby se prostě mohli zase bránit proti těm ruským brutálním náletům. A takže to je ta jedna rovina a pak je tam rovina části těch německých voličů, kteří říkají, no ale to je Rusko a my si přece s Ruskem jako nemůžeme jako dovolit nějaké jako vztahy. Rusko velmi systematicky zvyšuje napětí. Ten poslední incident prostě na letišti v Lipsku, mimochodem pár desítek kilometrů od Saska-Anhaltska, kdy tam mohlo být spousta mrtvých. A Rusko místo, když jako bylo v zásadě usvědčeno z toho, že to celé zorganizovalo, tak prohlásilo, že tohle teda je začátek války. A jakoby jako ty Rusové dělali ty uražený. Jako.
1: No, jak na to zareagovali ti lidé? Měl jsem možnost se s nima bavit, s těmi, kteří volili AfD. Zapůsobilo to na ně jako, tak jim to hodím úplně. Ale proč pak, když víš, že...
0: No, AfD Rusko říká, AfD jako oficiálně říkalo, že prostě ty důkazy nebere a že není vůbec jasné, že zatím bylo Rusko a téměř jako začal ukazovat jako na Ukrajince. No. Čili tam je to ještě takhle, že to, že AfD jako vyloženě za to Rusko kope, jo? Že v mnoha momentech prostě tam jako vyloženě jsou prohlášení, která jsou jako výrazně proruská. A já jsem se dostal i k nějakým tiskovinám blízkým AfD a tam je prostě třeba zpochybňovaná jako existence jako ukrajinského státu, jestli jako oslavil sice 35 let, ale jestli prostě vydrží ještě jako další roky a tak. Čili je tam toho opravdu hodně a je tam i určitá nostalgie po těch Rusech. Já si vzpomínám, jsem byl minulý rok, velmi bizarní zážitek a postupy mi je ruská vesnička, která tam byla postavená na začátku 19. století muzikanty, kteří přišli k tamnímu pruskému královskému dvoru a oni je tam nechali postavit takových jako dřevěný domy jako vesničku. Dodnes to tam stojí, funguje to a je tam uprostřed té vesničky je ruská restaurace, ale taková jako echt, jo. Ale a plná Rusů byla taky. A jenom jak je vlastně ta situace teďka taková jako velmi zvláštní, tak tam ale obsluhovali jako Ukrajinky. Takže na takových míst tam jako člověk najde víc a na tom východě opravdu určitá jako v rámci té nostalgie jakoby nějaký stesk podobě, kdy se jako s těma Sovětama a Rusama vlastně jako ty východní Němci kamarádili, tak ten tam pořád prostě nějakým způsobem je. No. Velmi bizarní, ale je to tak. No. Mimochodem, jako u nás taky jako vlastně najdeš příznivce Ruska. Taky si říkáš,

0: 68. to není možný, ale jsou.
1: Jsem se právě chtěl zeptat, jestli se při těch volbách nebo v německých médiích řešilo možný vliv různých botích, trolích, farem ruských, které mohly mít vliv třeba i dlouhodobý právě na to, aby to v těch ohrožených oblastech ekonomicky, jako je třeba Sasko-Anhaltsko, aby právě byla podpora právě té AfD. Řeší se to tam tady to nějaké vměšování se potenciální do voleb přes sociální sítě?
0: Ono je to dneska hrozně těžké, protože on se do německých voleb možná ještě daleko otevřeněji a daleko více vměšuje Donald Trump a Elon Musk, kteří velmi otevřeně podporují AfD. Takže to je tam jako z druhé strany. A to je úplně šílené, že jako ta Amerika, na které vlastně jako ta německá demokracie stavěla, tak dneska Amerika v podání Donalda Trumpa podporuje otevřeně AfD. To je strašný. V téhle situaci prostě se opravdu ta demokratická politika dělá velmi těžko a to Německo je pod velikánským tlakem a samozřejmě Rusové tam spoustu těchto vlivových akcí dělají, ale ty Rusy, jako to si, jako podle mě ty Němci dokáží nějakým způsobem ohlídat. Ale ve chvíli, kdy přichází útok jako z druhé strany, od Muska a od Trumpa a od americké administrativy, že jo, americký viceprezident Vance taky vlastně velmi otevřeně AfD jako podpořil. No tak to je děsný. No. To je strašná situace.
1: No, jakou alternativu teda Němcům nabízí alternativa pro Německo? Ty jsi zmínil, super, budeme brát teda ruský plyn, budou levné energie, nebude mít ty hnusné větrníky, vyženem všechny migranty, což ale může mít tu negativní konotaci s tím, že nikdo tam nebude o ně pečovat ve službách a tak dál. Co ještě nabízí? Jak postaví tu ekonomiku na nohy?
0: No, zapomínáš na jednu věc. AfD je prostě protestní strana. A protestní strana nenabízí návody, nabízí hesla. Je tam strašná spousta hesel, z nichž reální uskutečnění může najít opravdu jenom nějaká malá výseč. Když se rozhodneš, že vrátíš všechny migranty z Německa, tak ona, ta současná německá vláda, se o to jako velmi snaží, aby omezila počet nelegálních migrantů a podařilo se jí to. Daří se jí vypovídat daleko víc odmítnutých žadatelů o azyl, ale ono to prostě jde těžko. A AfD prostě tím, že nikde není u moci, kromě nějakých měst, obcí, tak si prostě může dovolit jako naslibovat úplně cokoliv. A je to takový ten klasický odpor. Mně to připomíná, AfD má velmi blízko z mého pohledu v některých ohledech třeba k českým motoristům, k české SPD. A můžeme se dnes podívat na to, jak tyhle dvě strany fungují v české vládě, jak motoristi skvěle hlídají Andreje Babiše, pokud jde o rozpočtový deficit, co všechno v úvozovkách prosadila SPD. Najednou člověk vidí, že vlastně v reálné politice se jim daří prosazovat velmi, velmi málo. A to jsou už jako u moci. Mají ministerstva, mají všechny možné páky. Konec konců, bez jejich hlasů prostě Andrej Babiš nemá v parlamentu většinu a tyhle strany toho moc neprosadily. Takže prostě slibem, programem nezarmoutíš a AfD tlačená vlastně i svými voliči a tlačená i tím členstvem, které se stále více radikalizuje, prostě slibuje víc a víc a víc, stále víc jde vlastně za hranu té demokratické strany. Takže vlastně omezuje jakoukoliv šanci na nějakou spolupráci s kýmkoliv. A jsem zvědav, jak vlastně kam až dojdou a jestli to dojde k tomu, o čem se v Německu také mluví a možná se o tom mluví ještě víc, než se mluvilo před volbami, A to je o možném zákazu AfD jako extremistické strany, protože i na to německá ústava pamatuje a některé terysy prostě AfD naplňuje, které by opravdu mohly vést k soudnímu zákazu téhle strany.
1: Nebylo by to kontraproduktivní? Ne. Ty lidi, kteří jsou naštvaní, tak stejně budou hledat nějakou alternativu, která se bude jmenovat pro alternativa pro hodně silné Německo.
0: Dobře, ale demokracie musí mít nějaké obranné mechanismy a v případě, že opravdu AfD se dostane za rámec strany, která chce fungovat v demokratickém prostředí, tak prostě nic jiného nezbyde. A on je tam třeba i paragraf, který může omezit fungování nedemokratické vlády v nějaké spolkové zemi, což se může stát třeba AfD právě v Sasku-Anhaltsku, kdyby chtěla naplňovat mnohé body svého programu, tak se dostane za rámec německé ústavy.
1: Abychom nekončili, já nerad končím pesimisticky, vždycky se snažím dát nějakou naději na konec zátiší, máme poslední dvě minuty.
0: Tak
1: budeš se těšit? Já jsem se chtěl zeptat, jestli OK, tak tak on si přijel.
0: Ty volby dopadly dobře.
1: OK, tak povídej.
0: Volby dopadly dobře, AfD nemá většinu v zemském parlamentu, takže to, že vyhraje, to se vědělo, takže jenom se doufalo, že nebude mít tu většinu, nemusí vládnout, mohou tam být předčasné volby, v níž podle mě AfD víc hlasů nezíská. A Německo ty své problémy těžce, přestože pod tlakem ze všech stran, ale zvládá. A to je naděje, protože je to pro nás velký důležitý soused. A já si pořád myslím, že to wir schaffen das. Wir schaffen es. Takže to platí, že to ty Němci dají. I ti východní.
1: Těší se už na další návštěvu Německa? Vrátil se včera, my se tam hrozně brzo, ale těší se, jak to tam bude vypadat třeba za měsíc, za půl roku, za rok?
0: Tak mě tam vyjde koncem roku německý překlad mého LB, takže mě tam čeká, doufám, velké literární turné, které bude z velké části i v Sasku-Anhaltsku, tak se na něj těším.
1: Říkal zátiší na Rádu 1 Luboš Palata, novinář, spisovatel, expert na střední Evropu. Tentokrát jsme se bavili především o Německu, o východní Německu. Luboši, děkuju moc, že jsi přišel. Já jsem tě moc nepřerušoval, protože i když jsi měl dlouhé odpovědi, tak dávali hlavu a potu, byli pěkně strukturovaný. Myslím si, že kdybychom měli zátiší na několik hodin, nebo bychom to udělali jako seriál podcastový jenom o východní Německu, tak klidně by nám to na pár dílů vystačilo. Takže děkuju moc, že jsi přišel, že se s náma podělil o tvý zkušenosti a bezprostřední zážitky. Přeju ti hezký večer. Ahoj.
0: Budu se těšit na viděnou a naslyšenou.
1: A od mikrofonu Ráda 1 se dnes loučí i Aleš Vujíř, někdy příště opět zátiší. Naslyšenou.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. To je, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

best. That's all we can ask.

0: Vajo, hemaka, gemaka, masa, hucha, noj, tuta, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plynu.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?

0: plošný digitálce vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně. DAB+.

zavřeš oči, když ti vítr z plachet vzal. Splň, co jsi nasliboval, zatím, co jsi spal.

můžem dohadovat, můžem hlasovat, můžem se ptát. Mlčících nemůžem.